0: sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
1: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
2: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
1: www.napos.cz.
3: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
4: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Zkuste si dát minutku klidu.
9: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
10: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
11: Atención!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yes!
12: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie.

0: Dnešní taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
2: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: firmanazážitky.cz.

0: 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
2: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: Rádia.cz Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čeští ovocnáři letos kvůli jarním mrazům přijdou na tržbách o více než 1,3 miliardy korun. Úroda má klesnout z běžných 140 tisíc tun na pouhých 64 tisíc. Největší škody jsou u jablek, kde ztráty dosahují zhruba miliardy korun. Téměř polovina profesionálních sadů v Česku má poškozeno více než 80% úrody. Ceny ropy na světových trzích dál rostou kvůli novým útokům na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent se pohybuje kolem 106 dolarů za barel. Růst zmírnila zpráva, že Ukrajina a Rusko mají přestat útočit na vzájemnou energetickou infrastrukturu. Situaci ale dál komplikuje poškození důležitého saúdsko-arabského ropovodu, jehož oprava může trvat několik týdnů. Peking od listopadu úplně zakáže držení dronů. V čínské metropoli už nyní platí zákaz jejich prodeje i létání. Úřady opatření zdůvodňují bezpečností města, ve kterém žije zhruba 22 milionů lidí. Peking je sídlem čínské vlády i vedení komunistické strany. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Velkou Úpu čeká velká proměna. Pod Portážkami začalo bourání, které uvolní místo novému apartmánovému komplexu. 6 budov nabídne celkem 159 apartmánů. Ceny začínají zhruba na 10 milionech korun. Projekt za přibližně 800 milionů korun má být hotový do konce roku 2029. No v noci zase teploty klesly na 7 až 11 stupňů, ale přes den paráda. Čekáme 20 až 25 stupňů Celsia na východě Čech a z oblačné oblohy se postupně stane příjemná polojasná.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my vám přejeme krásné úterní ráno. Dobré ráno, šampioni.
2: Ahoj, ahoj, hezký ráno.
3: Dobré ráno.
1: To bylo na lidi. Tak dobré ráno, šampioni, kdo jste u přijímačů a dobré ráno ve dva, čau.
3: Ahoj.
2: Čau.
1: Muzika nachystaná, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, taky minuta šampionu, ve které pozor, budete ode dneska zase něco vyhrávat. A bude to voucher na 5 000 korun.
3: Hele, já dneska od rána z nějakého důvodu mi hraje furt v hlavě písnička Voda od Hradišťanů. Tak jsem si říkal, takže je to třeba znamení, že bychom si tady mohli dneska zahrát.
1: Hele, co víš, to? Jako vlastně není, nemám s tím problém, no.
3: Hele. To je ono?
1: To je voda, no. To je Voda Hradišťan remix od Justina.

0: Timberlake na Hit Rádiu. 6 hodin, 6 minut a Davide, už mi to hraje v hlavě taky. Už mi to hraje taky. Voda je
1: krásná. David tady před chvílí říkal, že je Hradišťan.
0: Počkej.
1: No jo.
2: To je refrén jak víno, teda jak voda.
1: Že mu to hraje, ty jsi byl na koncertě, nebo počkej, proč?
0: Tak ty kážeš vodu a piješ víno, nebo jak to máš?
2: Ale my jsme byli úplně náhodou loni na koncertě Hradišťanů v rámci hudby na Vinicích festivalu. A sice nejsme úplně cílová skupina, ale ty tam vlastně celý ten koncert čekáš tady na tu písničku a ona pak zazní a jsi úplně, říkáš si, všechno to stálo za to, jsi úplně odpálený.
1: Takže David byl před rokem na koncertě, ale dneska no, zrovna
0: myslím, to
1: přišlo.
0: Myslím, že to vzpomněl dneska, ne?
2: Vůbec nevím, proč.
0: Tak když zaspomínáme, já jsem byl v roce 2013, to bylo, na koncertě Swedish House Mafia, tady v O2 Areně. Hele, to ti bylo dobrý, to ti bylo tak dobrý. A nebyla Jasmin.
1: Já jsem třeba 2010 chodila na, jestli znáte skupinu nebo kapelu, Copáci, Nezmaři, tak Zuzana Navarová tehdy no, ještě předtím, no Ježíš Mariano.
0: No jasně.
1: Ale naposledy jsem teda byla na Benovi Kristovalovi, no tak jestli vás to zajímá. Hele, pojďme radši k minutě šampionu.
0: Tak máme pro vás celý tento týden, respektive ode dneška, voucher v hodnotě 5000 korun na akinu.cz, prémiová krmiva pro psy i kočky. A vybereme jednoho z vás, stačí, když nám napíšete, jak se jmenujete, odkud jste a jaký je ten poslední koncert, na kterém jste kdy byli.
1: Číslo k nám 777 937 777, tak pište teď.

0: Once Again, Jennifer Lopez a Pitbull, tohle je Hit Radio. 3 minuty před 6:45, dobré ránko. Je tady minuta šampionů. My jsme se vás ptali na to, jak se jmenujete, odkud jste a jaký byl ten poslední koncert, který jste kdy zažili. No a výměnou za to?
1: Výměnou za to dneska a celý zbytek tohoto týdne můžete vyhrát voucher za 5 000 korun na akinu.cz, kde vy najdete krmiva, pamlsky, další věci pro pejsky i pro kočky. A mimochodem je Akinu navíc partnerem běhu a pochodu pro útulky, který startuje už 20. září v Praze.
0: Tak Davide, na tobě bude dobře poslouchat a vybrat jednu SMS-ku, jednoho posluchače. Tak minuta šampionů startuje právě teď.
1: Lenka Rýmařov Šumperk, Katapult.
0: Pavla Jablone nad Orlicí, Michal David.
1: Katka Praha, ta byla, ne, jde v pátek na Činasky.
0: Alča Šumperk, Divokej byl.
1: Dan Pardubice nebyl nikde, protože má pejska.
0: Káča Osoblažsko v Ostravě je na Kristiánu Šepkovi.
1: Jarka Praha, Xindl X a hodiny na City Pikniku.
0: Monča Varnsdorf, Michal David ve Varnsdorfu.
1: Maria z Mariánek v roce 2015 byla na rockovém festivalu.
0: S Mariánkou. Ružina Mikešová, Karlovy Vary, byla jsem na Varuně 2.6.
1: Na ty jeleni.
0: Eva Havlíčkův Brod, Brian Adams.
1: Péťa Dolní Olešnice, Činasky v Trutnově.
0: Barča Lipnice nad Sázavou, loni na Imagine, Pecka jako vždy.
1: Stáňa Hrejkovice, Václav Noid, Bárta, Bomba.
0: Jana z Jindřichova Hradce, Sebastian, bylo to úžasný, sice vypad třikrát proud, ale stálo to za to. Co to je součást show, ne? Co to je součást show?
1: No on tam má hodně efektů, on má ohně CO2 a tak, tak občas i vypadne proud.
0: Tak možná silnější prodlužku by to chtělo.
2: Ale třeba v rámci úspor to vždycky schodí na chvíli, víš, jakože...
1: Hele, hrál s ním můj kluk, nechte toho. Pojďme hele, vybrat
0: tak,
1: výherce.
0: A tak to je akustická, ne?
2: Mně se líbil ten, co nechodí na koncerty kvůli tomu, že má psa. Takhle, podle mě je to trošku výmluva, protože vždycky toho psa můžeš dát někomu jasně, třeba na hlídání. Ale naši pozornost si získal, takže já bych mu tu cenu dal.
1: Dobře. A ono se to hodí.
0: Dobře. Tak Dane, z Pardubic. Napiš nám SMS-ku, protože v té záplavě zpráv od vás to asi těžko najdem, tak nám napiš a my se ti ozveme. Jinak jsem si říkal, že lidi, co psali teda, že byli na koncertu toho a toho, tak my z toho většinu věcí nehrajem. takže i tak jsme rádi, že jste tady. Další hity pro vás, Pink, You and Your Hand, no a další voucher v hodnotě 5 000 korun na nákup na akinu.cz pro vás budeme mít v minutě šampionu opět.

0: End of Beginning, tohle je úterní hit rádio Snídaně šampionů.
1: Je jedna věc, kterou by podle mě měl každý Čech vidět aspoň jednou za život naživo. A to jsou samozřejmě český korunovační klenoty. A ve svatovický katedrále se včera po roce zase sešlo těch 7 klíčníků, otevřeli tu korunní komoru a vyzvedli svatováclavskou korunu, železo a jabko.
0: Vy jste to už viděli?
1: Ano.
2: Ano.
0: Fakt jo.
1: No, tak a je to. Tak
0: já tam ještě nebyl, takže bych možná měl doplnit, ještě jsem se na to ten čas neudělal, takže jsem ostuda. Tak a co vy, kdo nás posloucháte, už jste to viděli?
1: Případně od soboty 19. až do pondělí 28. září máte zase na Pražském hradě možnost.
2: A nebo už teď, pokud chodíte pořád do školy, protože korunovační klenoty už jsou k dispozici pro školy.
0: Jasně. A jak ono to je? Takže je potřeba 7 klíčníků, 7 lidí, aby se sešlo.
2: Jeden donese prezident republiky. Aha. Petr Pavel, druhý předseda vlády Andrej Babiš, třetí předseda senátu Miloš Vystrčil, čtvrtý předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Dále pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, primátor Prahy Bohuslav Svoboda a poslední děkan metropolitní kapituly svatého Víta Ondřej Pávek.
0: Nikdo se tě na to neptal, ale díky.
2: Teď si představte, že jste jeden z těch klíčníků a ten klíč ráno v den, kdy máte přijít ty korunovační klenoty otevřít, klíč nemůžete najít.
1: Nemůžeš a to
2: najít.
1: By se mi přesně stalo, ale. No. A věřím, že vám dvěma teda zrovna taky. No, Davidovi asi.
0: No, ale jak to pak řešíš, že jo? Tak prostě tak zavoláš. No dobrý, prosím vás, to je zámečník. My tady máme takový problém, jo. Hele, my tady dneska vystavujeme korunovační klenoty, ty vole. Chybí nám jeden klíč, jo. Adresu, cože? No, Pražský hrad jedna, ale rychle, za 15 minut otvíráme.
2: Proč už tohle dávno není na Face ID, ty jo?
0: No, přesně. Ego Robert Borean, za chvíli žijeme len raz, taky přidáme aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
5: Koneční chvilka klidu. Dáme kafe?
6: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
5: Je.
6: Ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
4: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. Aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
9: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
10: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
9: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
10: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
9: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
11: Lásko, jaký bys chtěla auto?
12: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
11: Ale já myslel, jakou barvu?
12: Barvu? Já tak to nevím.
11: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
13: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
14: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční gulášobraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulos.
15: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
16: Tomas Arsov v Tetě?
15: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
16: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
15: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
17: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
18: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Teplicku v Háji, u Duchcova, v Jarošově ulici šetří policie střed dvou osobních aut, s opatrností projedete. No a na Litoměřicku v Krapčicích ve směru od Cítova zasahují záchranné složky u havárie osobního auta do stromu. Počítejte s omezením.
20: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.

0: Ego a Robert Burian, tomu ver. Žijeme len raz, 6 hodin, 30 minut, Hit Radio. Pojďme na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Na Pražském hradě dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů. První dny bude určena školákům. Od soboty se zdarma otevře také veřejnosti. Lidé si budou moci prohlédnout svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i další vzácné předměty. Fotbalový brankář Lukáš Horníček zažil v anglické lize první porážku a rovnou debakl. Newcastle prohrál na hřišti Leedsu 1-4 a český reprezentant třikrát inkasoval už v prvním poločase. Dvojice slovenských influencerů vylezla v Itálii na 250 metrů vysoký komín. Do zakázaného areálu bývalé elektrárny vstoupili bez vědomí majitele a z výstupu zveřejnili video. Místní jejich počínání kritizují a majitel zvažuje trestní oznámení.
0: No tak hora, budu mít na co koukat. Jestli to jsou, já teda nevím, jestli to jsou konkrétně tady ty dva kluci, ale nejspíš jo, z jednoho YouTubeového kanálu, asi nebudem dělat úplně reklamu, ale to je moje, jak to říkají dneska mladý, guilty pleasure. Ale já na to koukám a oni teďka nedávno vylezli na, myslím, že to je ve Slovensku, na nejvyšší komín v Evropě. Ale to je vlastně zážitek, jako sice se mi u toho potí ruce a nohy, ale je to dobrý. Vy byste nikam nevylezli takhle?
3: Asi ne.
0: Tak ty už, Davide, ty už dál nemůžeš, vylezeš šéfovi do zadku, že?
3: Hlavně, že mě to nikdo nenatočil.
0: To přijde. Pojďme na hity. Texas, Summer Sun, taky X Ambassadors, Renegades. Tohle všechno mám na mě tady na Hit Radio. Právě teď, tak hezké ráno, šampioni.

0: Snídaní šampionů, úterý 15. září, chvíli po půl sedmé, vám přejeme hezké ráno. Já se vám musím k něčemu přiznat, nebo spíš se svěřit.
1: Už zase,
0: no. Já jsem si včera, nebo takhle, já jsem si do včerejších 22.30 myslel, že máme úplně v pohodě sousedy, jo.
1: Doufám, že teď poslouchají mimochodem.
0: No to doufám, že poslouchají. Když tak jim to pošlu jako podcast zpětně, jo. Co se stalo? Něco, co se nikdy nestalo. Já jsem včera šel spát, nebo šli jsme spát s mojí, bylo asi, nevím, 21.30, půl desátý a krásně se mi usnulo.
1: Tak to je pecka.
0: Byla to pohádka.
2: To je ono, jo.
0: A najednou z ničeho nic, jo. A zvuk kladívka. Já jsem se probudil, já jsem se lek jak prase a říkám, co to je? A moje říká, prý on tady někdo přitlouká, prostě zatlouká řebiky, ne? A pak třeba ještě čtyřikrát, jo? Takže to se stalo včera u nás doma, takže měl jsem teda jiné mínění o vás, milí sousedi.
1: A víme jistě, že to byly
0: No bylo
1: řebiky.
0: To, nejhorší, no byly, no nejhorší.
1: No ne, tak co? Tak tuhle dobu, kdo by tady zatloukal řebíky?
0: Takhle, bylo to...
2: Co jsi myslela jinýho, Jasmin?
0: Bylo to velice intenzivní, byly to řebíky.
1: Dobře.
0: Dobře, tak pojďme od tady těch zvuků k jinému zvuku.
3: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: K něčemu příjemnějšímu, i když zvonek může být taky trochu stress point pro někoho. Otevíráte cizím lidem?
1: No ani ne, ale vy byste dneska měli, respektive až do 25. září, kdy běží naše soutěž, kdo pak to zvoní.
0: Už za půl hodiny budeme opět tady v éteru zvonit přesně tady tím zvonkem, který jste slyšeli, a vaším úkolem, vás, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, bude se jít podívat za dveře, anebo aspoň vykouknout z okna, jestli tam dole náhodou nevidíte hlídku Hitrádia, která v ruce bude dneska držet kolik? 7 000.
1: 7 000 korun a vy budete mít přesně 30 sekund na to, abyste za náma dorazili.
0: Tak už za půl hoďky. A za malou chvíli taky další muzika, co vás zabaví Víkend, Blinding Lights nebo Leony, a taky přihodíme aktuální dopravu. Hezký ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích. Tak točíme.
4: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
5: Stop!
4: Co?
5: Showroom na kuchyně.
4: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně. Showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte. V Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
5: Berem. Díky.
6: Ahoj. Hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
12: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
13: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
14: Rekutech. Peníze včas,
15: když se tam rád vracíš.
12: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
16: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
17: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
18: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell z Top Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz.
19: www.topcentrum.cz.
20: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
21: Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
22: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
23: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, v Chomutově v Dukelské ulici šetří policie střed osobního auta s dodávkou, počítejte s omezením. No a na trase z Chomutova na most za Jirkovem zasahují záchranné složky u střetu dvou osobních aut a autobusu. Zdržení je asi desetiminutové.
24: Mami, proč máme všechno od konceptu?
25: To jen se zeptej, tatínka.
26: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
27: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
28: Hit Radio.
29: Zlepši si náladu.
30: Zlepši si náladu.

0: posloucháte Hit Radio, tohle je Leone 6.51. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmina, David a od zítřka už tady jeden z nás nebude. David vyráží na svatební cestu.
1: Je to tak.
0: Protože míří i do Japonska, máme pro tady Davida jeden opravdu důležitý cestovatelský tip.
2: Trošku se bojíme, aby nám tam David nezdivočil, byť jede na tu svatební cestu. My jsme zjistili díky naší kolegyni, že normálně, a možná jste to někdo věděl, ale my dva teda rozhodně ne, že tam na ulicích mají stánky, kde se prodává spodní prádlo. Ale pozor, je to použité spodní prádlo a jsou tam fotky žen, kterým to spodní prádlo patří. A David přikivuje, jako že o tom ví a že proto tam jede.
1: Tak teďka už víš, teďka už konečně víš, proč tam vyrážíme.
2: Ty blázne, tak to
0: ne. Hlavní důvod, jo. A my jsme si řekli, že bychom ti možná mohli dát něco na cestu, tak Jasmin tady něco přibalila. Vyndej to z té kabelky už teďka. Chceš to přidat jako přímo v éteru nebo až pak mimo?
1: Tak to je to, proč jsi včera říkal, že si musíme zavolat kvůli té cestě, že po mně budeš něco chtít.
0: Jo. A když, no?
2: Ne, jsem chtěla říct, že někdo nosí jako magnetky z dovči, tak uvidíme, co přinese Dave, no.
0: No, to bychom se chtěli. Já si myslím, že je dobrý, že se o tom bavíme takhle ve vysílání, Davide.
2: To je výborný, ano.
0: Protože my bychom si přáli, jestli bys tam, já už jsem tě jako prosil, třeba tak týden zpátky, jestli bys mi něco a ty, ale to asi se nevejde do té bagáže na cestě zpátky. Stačí magnetka, jo? A nebo ty prostě, já nevím, ty spoďáry aspoň.
1: Dobře, domluveno.
0: Jo? Tak jo, a co doveze Jasmin? A počkej, za dlouho se vracíš teda vůbec?
1: No, za dlouho.
0: Za dlouho, nás
2: počkej,
0: to zajímá.
2: Tak to tady budeme takhle.
0: Takhle, naše posluchače zajímá, jak dlouho to tady bude bez humoru teda tím pádem.
1: No, bez dvou dnů je to přesně měsíc.
0: Ale, jak se ty zprávaři mají, co? Alex Warren, Ordinary, hezké ráno. Hezky.

0: začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
3: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete. Tisknu levně
5: CZ. Náplně hned.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česku může v příštích 20 letech chybět téměř 500 000 pracovníků. Důvodem je stárnutí populace a odchod silných ročníků ze 70. let do důchodu. Na pracovní trh naopak přicházejí výrazně méně početné generace mladých lidí. Situaci by podle expertů mohla zmírnit automatizace, umělá inteligence nebo řízená migrace. Spojené státy poprvé potvrdily, že mají zbraně rozmístěné přímo ve vesmíru. Oznámili to americké vesmírné síly, které jsou součástí ozbrojených sil USA. Podrobnosti o počtu ani typu těchto zbraní ale nezveřejnili. Jde o první oficiální potvrzení přítomnosti amerických zbraní na oběžné dráze. Evropská komise na 6 měsíců přerušila proplácení části dotací Agrofertu. Jde o více než 77 milionů korun kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Podle komise ani převedení Agrofertu do svěřeneckého fondu tento problém dostatečně nevyřešilo. Babiš naopak tvrdí, že se holdingu definitivně vzdal a střet zájmu považuje za vyřešený. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Časy levného tankování v Polsku jsou zatím pryč. V Kudově stojí benzín 45,50 a nafta dokonce přeskočila 50-korunovou hranici. Ještě na jaře přitom vyšel benzín zhruba o 10 korun levněji. Čeští řidiči teď paradoxně ušetří doma. Na Náchodsku natankují benzín za 42,50 a nafta stojí 46 korun a 50 haléřů. No, aby těch čísel nebylo málo, 20 až 25, tak to budou teplotní maxima pro úterý a pro naše východní Čechy. A celkově z oblačné oblohy se stane polojasná.
12: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
13: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Hezké ránko přejeme.
15: Krásný úterý. Snídaně
14: šampionů. Už za malou chvíli budete možná právě vy, kdo jste registrovaní v naší soutěži, kdo pak zazvoní bohatší o
15: 7000 korun. Zase tak. V 70 zazvoní náš soutěžní zvonek a vy buďte u toho.
14: Taylor Swift, taky Michal Schulte a Rehab, to jsou další songy na start hodiny, tak pojďme na to, hezké ráno.
16: Hit Radio Černá Hora.

0: 7 hodin, 9 minut, 48 vteřin, my jsme přesní jak hodiny. Protože je to naše soutěž.
1: Dopak to zvoní z Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Kdy každý den, každý všední den zvoníme tady v éteru a vaším úkolem je nám otevřít.
2: Celá republika kouká z oken, čeká na naší hlídku, která i dneska někde stojí. A tentokrát vám nese 7 000 korun.
0: A 7 000 korun má v ruce Marek Grande. Marku, hezké ráno.
3: Hezké ráno, ahoj, zdravím vás.
0: Hezké ráno.
3: Zrovna to přepočítávám, jestli jsem opravdu jako 7, jestli jsem to už někde cestou nepostrácel.
0: Počkej, ti to dali ve stovkách, nebo jak?
3: Je to pořádnej balík.
0: Počkej, v jakých to máš hodnotách? Máš tam normálně pana Masaryka a Emu?
3: Ano, přesně tak. Hezký. Mám jednoho pana Masaryka a 3 Emičky.
0: 3 Emičky?
2: No jo.
0: No jo. To vychází, ne? To je jedno, prostě 7 000 korun. Hele, Marku, neříkej nám přesně, kde jsi, jenom nám popiš, jak to tam vypadá. Jak to vypadá v tom okolí, co se tam děje, neděje.
3: Prosím tě, já koukám na krásný hřiště, umělka, prostě hned bych si šel zaběhat, možná zahrát fočus, tyjo, prostě vidím, městské služby jedou tady s vozejkem.
0: Tak možná dobrá nápověda pro někoho, kdo to tam zná. Tak Marku, my jdeme zvonit právě...
2: Teď. 30 sekund připomínáme.
0: 30 sekund startovalo. Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
3: Je to tady.
0: Kdo tam je?
3: Je to tady. Je to paní Zdeňka.
2: Už je tak paní rychle, Ježišmarja.
0: No tak bomba.
3: To bylo pár sekund.
2: Zdeňko.
3: Viděla nás z okna, já ji předávám.
2: Haló, slyšíme se. Ahoj, Zdeňko.
0: Ano. Dobré ráno, ano. Zdeňko.
4: Dobré ráno.
0: Tak vy jste na nás číhala. Vy jste na nás tam číhala.
4: Ano.
2: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
4: Ano, přesně tak.
0: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7 000 korun.
4: Jupi.
2: Moc gratulujeme.
4: Děkuju moc.
0: Ještě nám povězte, jak dlouho jste registrovaná tady v naší soutěži, kdo pak to zvoní?
4: Asi týden.
2: A v tenhle ten čas, těch 7-10, vy jste i v tuhle tu dobu obyčejně doma, nebo jste zůstávala doma právě kvůli téhle soutěži?
4: Ne, já jsem v práci. Já Aha. jsem dodala do práce.
0: Jo, tak, okay. No tak vy jste to vymakala. No tak 7 000 korun je vašich, moc gratulujeme. Mějte se krásně, užijte si to. A jestli nám dáte zpátky ještě Marka?
4: Určitě, děkuji moc. Mějte se
2: krásně.
0: Není zač.
3: Ano, tak se dáváme prachy, hele.
0: Marku,
3: je to tady.
0: Marku, my jsme splněná a můžeme říct, že jsme byli dneska na Vysočině, konkrétně v Jihlavě, tak zdravíme do Jihlavy. Marku, děkujeme, měj se hezky a myslím si, že do konce soutěže se spolu ještě uslyšíme.
3: No, my velmi rádi takhle děláme radost. Tak zdravíme a předáváme 7 000, ahoj!
2: Ahoj!
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Sia. Chandelier na Hit Radio, chvíli po 7:45, stále vám přejeme hezké úterní ráno.
1: Jestli máte pocit, že vaším největším talentem je spánek a spaní obecně, tak konečně přišla vaše chvíle, jo? My stejně jako v minulý hodině, i teďka zavítáme do Japonska a máme tu zřejmě tady další důvod, proč se tam David za pár dní chystá. V Japonsku pořádají závod ve spaní a vítěz si může odnést přepočtu asi 350 tisíc korun.
0: V tom bude nějaký háček určitě. To nebude jen tak, protože jako kdybych se do toho přihlásil já, tak vyhrávám úplně s přehledem.
1: Tak jo. Já vám řeknu pravidla, jo. Soutěžící mají 90 minut na to, aby usnuli co nejrychleji, nazbírali co nejlepší jako skóre spánkový a měří se rychlost usnutí, hloubka spánku i jeho kvalita. Ale máte to na to těch 90 minut.
0: A co chrápání?
1: To je asi možná bonus dokonce.
0: Ne, jestli za to nejsou náhodou trestný body, víš, že se za to jako nestrhává ta odměna náhodou.
1: A tak my dostáváme zaplaceno za to, že v práci nespíme, vlastně, a oni jako musí, to mi přijde teda ostrý.
2: Jedna z mála soutěží, ve který bys, Michale, mohl být opravdu úspěšný.
0: Jo, mám šanci něco dokázat v životě.
2: Chtěl bych poděkovat rodině, že mě podporovala.
0: Ale děkuju a vám děkuju. A vám, i vám jste naši skvělí posluchači, děkuju, že nás takhle držíte nad vodou. Lost Frequencies, reality za malou chvíli, taky přidáme dopravu. Hezký ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
4: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton.
9: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma jí nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
10: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
11: Tak abyste ho nepromeškali.
10: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
11: Garanci kvality i výhodného financování.
10: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
13: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
14: Plus krkonošská příroda.
13: K tomu tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
14: A volný vstup do lázeňského wellness.
13: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
14: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
15: Vidra chytil zlatou rybku.
16: Pusť mě, splním ti tři přání.
15: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
16: Hapex.
15: Pergolu s konstrukční hranou.
16: Hapex.
15: Střechu.
16: Hapex.
15: A co kvalitní palubky?
16: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
15: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
16: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
15: www.hapex.cz.
17: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na Táborsku ve Veselí nad Lužnicí. V Průmyslové ulici srazilo osobní auto Srnu. Počítejte s omezením provozu. No a v Liberci v Masarykově ulici srazilo osobní auto chodce. Na místě zasahují záchranáři a policie. Počítejte s omezením.
20: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
21: Hit Radio Černá Hora.

0: Guetta, Kelly Rowland, takhle vám hraje úterní Hit Radio snídaní šampionů. 7.31, pojďme na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Tom Holland se stal nejvýdělečnějším hercem všech dob. K prvenství mu výrazně pomohly především úspěšné Marvelovky se Spider-Manem. V Česku se poprvé objevil invazivní rak červený. Několik jedinců našli přírodovědci v jezeře Milada nedaleko Ústí nad Labem. Tento druh se rychle množí a navíc přenáší račí mor, který je pro naše raky smrtelný. Heidi Klum dala svému synovi k narozeninám červené Ferrari. Luxusní dárek přitom souvisí se sázkou, kterou před lety uzavřel s jejím manželem při hraní videohry. Výhra se mu tak po letech pořádně vyplatila.
0: Hezký. Dostat takhle k plnoletosti Ferráčo. No. Co jste dostali vy k 18 nám?
2: Tak já jsem měl tehdy červenou Felici, což je trošku podobný tomu Ferrari.
0: Jakoby takhle, hele, jakoby ten prvotní, ten nápad je stejný, jako je to auto, jezdí to.
2: Hele, já jsem dostal peníze na řidičák.
0: Vykecej, já taky, co Jasmin?
3: Tak ten jsem si platila sama a na dárek k 18. si nespomenu, tyjo.
0: Nespomeneš?
3: Opravdu ne, asi něco obvyklýho, nevím co.
0: A třeba vy si vzpomenete. Vzpomeneš si, Eva Farná a Miraj, to je náhodička.
2: To byl oslý můstek jako blázen.
0: Hele, to byl největší most, co jsem postavil za posledního půl roku. Je tady rychlá pětka, dámy a pánové, tenhle celý týden hrajete o dva lístky na koncert The Pussycat Dolls. Ty zaspívají, vystoupí 23. září v pražské O2 aréně, pokud se nepletu, to je příští týden už.
3: Je to tak, příští středa.
0: Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Farna Mirai, takhle zní úterní Hit Radio 7.36.
1: Rychlá pětka.
0: Je to rychlá pětka, celý tento týden máte možnost vyhrát dva parádní lupeny na koncert The Pussycat Dolls, které zahrají příští týden 23. září v pražské O2 aréně. S námi ve vysílání je Tomáš. Tome, hezké ráno.
2: Ahoj.
3: Ahoj, Tome.
0: Ahoj, Tome, tak prosím tě, co bys si s těma lístkama dělal? Pro sebe, pro kamarádku, pro přítelkyni?
2: No, s přítelem bychom šli.
3: OK.
0: No tak jo, tak samozřejmě. Tak Tome, pět otázek, ty tě dělí od výhry, tak jdeme na to.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
3: Tome, co ukazuje tachometr?
2: Tachometr ukazuje rychlost.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik je dvojnásobek 10?
2: To bude asi 20.
3: Je to tak?
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Kterým orgánem dýcháme?
2: Já dýchám pusou i nosem.
0: A orgán potřebujeme?
2: Tak plíce.
3: Orgán potřebujeme, je to tak?
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
3: Tome, jaký ovoce je hlavní surovinou povidel?
2: Tak to vím přesně z úžvestku.
0: A poslední pátá otázka. Tome, nosí datel cvičky?
2: Datly, které znám, nenosí.
3: Je to tak!
0: Úplně dežavý. Tomáši, vyhráváš 2 vstupenky na The Pussycat Dolls příští týden pražská autovara na 23. září, tak si to můžete s tvým klukem užít.
3: Jo? Moc ti gratulujeme.
0: Tak hezký ráno, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak další lupení pro vás budeme mít opět zítra ve čtvrtek a i v pátek na Pussycat Dolls v O2 aréně.
1: Rychlá pětka ve snídani šampion.

0: Pussycat Dolls, J-Hope. Pussycat Dolls příští týden v O2 aréně 23. září. Teď tady u nás na Hitrádiu v 7.42. Hezké ráno.
1: Pánové, to je na vás, jo?
2: Ano.
1: Dneska máte oficiální důvod uvědomit si, co za zlata a poklady máte doma, jo? Protože je den, který se jmenuje Oceň svoji manželku. A já jsem si řekla, že bychom to mohli udělat opravdu jako doslovně a ocenit v korunách vaše přítelkyně a nastávající.
2: Počkej, jako jak ocenit, jak to myslíš?
1: No, ocenit, tak kolik by stály vlastně všechny ty věci, co ona pro vás přes den dělá a pro vaši domácnost a tak, jo?
2: Pojďme. Já nemůžu hrát,
3: a odečítat nebudeme teda, jo?
2: Moje dívka poslouchá, já nemůžu udělat takovej ceník veřejně.
1: Ne, pojďme to počítat podle toho, kolik byste za podobnou službu dali někomu cizímu, jo? Tak třeba povlečení postele, kolik byste za to dali?
2: Hele, 5 kilo.
3: 100.
2: A počkej, baví se ve murech, nebo?
3: 100 korun. Ne,
1: tak podle stovku. Koho z vás půjdu? Dobře, tak 100. Dál tady máme třeba vyprání, vyžehlení, nachystání, oblečení.
2: No, to už.
1: A?
2: To už je vyšší sazba.
3: Tam bych dal tu 500 možná.
2: Tak, asi klidně 1000, no.
3: Tak dejme 700, ne?
1: Tak 700, pane, dobrá.
2: A počítáš koho, mě nebo David?
1: To, čím jste se shodli, 700, pane.
2: Jasně.
1: Uvařit oběd a večeři. To je jako, teď v restauraci byste zaplatili za 2 jídla ranec.
2: No tak jako když si to objednáš na nějaký dovážkový službě, tak to vyjde třeba na 500 pro dva.
3: Takže ale oběd a večeře. Ale měsíčně.
2: Oběd a večeře.
3: Bavíme se, jo, jednorázově vlastně.
1: Jednorázově oběd a večeře.
3: No tak 500, no, 500.
2: Taky, třeba. Tak budeme se držet při zemi, jasně to počítá.
3: Tak dejme 400. Dejme 400.
1: Jenom 4, hej, tak vy. Obstarání nákupu. Jo, dojde manželka nakoupit.
2: 500.
1: Souhlasíš, Davide?
3: Já bych dal 300. Tak dejme 4, no.
1: Starání se o děti. A?
2: Jako z denně.
1: No denně, ano.
3: No jednorázově, na ten jeden den.
2: Jednorázově, ano, ale... jednorázově o jedno dítě.
3: Tak já dám taky 500.
2: To je k nevyčíslení. Dobře, hele, budu se držet Davida.
1: No, dobře. A pak je tady poslední věc a to je společný čas strávený v ložnici. Mhm. Jak by řekli
3: podle toho, jestli utírá
1: Hideaway.
3: Nebo jestli se něco děje, no.
1: No tak děje se tam samozřejmě něco.
3: Tak Michal má představu, jak se tyhle ceny pohybují venku.
1: Říkal dobře, jsi... tak to dejme k nezaplacení tohle, ať vás z toho
2: dobře,
1: vyvlíknu.
2: Tak k nezaplacení, tak kolik vyšlo?
1: Dobře, tak za den bez toho čísla v té ložnici teda 2150, to máte za den, ale krát 7 dní, to je 15 000 a krát 4, protože máme 4 týdny, tak 60 200 korun. Takže pánové, až vám řekne doma něco žena, že máte udělat, vyníst koš, umýt koupelnu, cokoliv, tak vy to uděláte.
2: Já jsem říkal, že nehraju tuhle hru.
3: To je dost, jo.
2: Nebylo úplně jasný, kam to míří, jo. Já jsem úplně čekal, že proto ty, jsem ti říkal, ty částky dáváš jako nízko na video. Protože bylo jasný, že Jasmin pak vezme kalkuločku a udělá. Aha, no, tak krát 7, krát 4, 60 tisíc.
3: Úplně vidím, jak našim posluchačům teď budou přicházet QR kódy, že jo, jejich partnerek.
1: A to bychom mohli udělat, holky, co? To by bylo bájo.
2: Nebo byste mohli poslat vy, kdo posloucháte QR kód nám, za to, že nás musíte poslouchat. Kolik vám máme poslat, co? Za chvíli Alvaro Soler, hezké ráno.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
5: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
4: www.napos.cz.
6: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
7: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Výjimečné

0: jako samotné vozy. XPeng, nově v galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
4: Gap. Individual style for every generation.

0: do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemí.
1: Není to jen fest, je to Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Oš, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS Ticket. Royal Fest, pevnost plná hudby.
2: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
3: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv.

0: Louka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech jste nám nahlásili bouračku v Děčíně v Uhelné ulici, šetří policie střed dvou osobních aut, s opatrností projedete. No a na Plzeňsku u Litic ve směru od Radobyčic budou probíhat práce údržby.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: A tohle je úterní Hit Radio snídaně šampionů. Nás by zajímalo, jestli máte divný příjmení. Prostě příjmení, díky kterému se třeba musíte představovat několikrát, protože se vás lidi ptají, jak jste to říkala?
1: Cože to?
0: Tak tenhle týden je váš den, protože v Praze se má na konci týdne konat první neoficiální sraz lidí, jejichž příjmení má víc než 15 písmen a na úřadech kvůli tomu pravidelně bojují s kolonkama a systémama. To je trošku jako jinačí, než jsme, jo, ale mě spíš jako baví to ty nejdivnější příjmení. Znáte nějaký divný příjmení? Já třeba jako Jošt.
2: No, to je zvláštní příjmení.
0: To je zvláštní.
2: Nechtěl bych ho mít.
1: Já bych asi mezi váma bodovala v té dílce zrovna. Grinerová, jo, tady máme Knejpa, Jošta, ale v té divnosti myslím si, že Jošt vede.
0: To je tak, David je nejkratší.
2: Jo, a Knejp, to je úplně učebnicový.
0: No, Knejp, hlavně to je jednoslabičný, že jo, co to znamená? Tak já vím, co to znamená, Knejp, je to starý obuvnický nůž, jo. Co to je vaše příjmení? Grinerová, ty jsi jako zelená.
1: Ty asi no, Griner, zelený on, nevím, zelenáč jsem prostě.
0: A David je prostě Jošt. Má to nějaký hlubší význam?
2: Asi ne, člověče, nezjišťoval jsem.
1: Hele, ať se tady nepoštěkáme my mezi sebou, tak pojďte nám někdo zavolat, kdo znáte, anebo máte nějaký bizarní příjmení, nebo fakt dlouhý, buď bizár, anebo dílka.
0: 800 937 937, pojďte volat teď. Někdo, kdo máte opravdu chuťovečku, že se vás ty lidi prostě ptají a stejně, i když se zeptají čtyřikrát, tak to napíšou špatně. Hele, tak telefony zvoní, jo, to jsme nečekali, že to bude takhle rychle.
1: Vezmeme maximálně
0: tři. Dobré ráno, jak se jmenujete příjmením?
3: Zdravím, to neuhádnete.

0: Jmenuji se Jebas.
1: Jak? Jakže?
0: J-E-B-A-S.
2: Jebas?
3: Jebas.
2: Ježiš, tak to je perfektní.
3: Tak to je v pohodě. Jak ti říkali ve škole?
0: To nemůžu říct do rádia.
3: Rozumíme, rozumíme, můžeme si to domyslet. To je skvělý, ale mně to přijde v pohodě.
2: No, jako je to krátký, znělý, za mě dobrý.
3: A víš, odkud to příjmení pochází, prosím tě, zjišťovala jsi někde ty kořeny, ten původ toho příjmení?
0: Jo, to někam směrem jako na východ.
3: Na východ. Jebas.
0: Hodně na východ.
3: Hodně na východ. No tak my moc děkujeme, zkusíme někoho dalšího, tak mě, a ještě křestní jméno, ať se rozloučíme, ať ti neříkáme příjmením.
0: Martin.
3: Tak Martine, zdar jebas, čau.
0: Zdar.
3: Snídaně šampionů, dobré ráno, jak se jmenujete příjmením?
4: Dobré ráno.
0: Harenčar.
3: Ještě jednou.
0: Harenčar.
3: Harenčar. Tak to jsem taky v životě neslyšel. Harenčar. A odkud to pochází, prosím pěkně, to příjmení?
0: To pochází ze Slovenska.
3: Harenčar.
2: Ale ty bys mohl krásně soutěžit, protože jsme se tě opravdu zeptali, cože?
3: No tak jeba se taky. tak moc děkujeme, přejeme krásný den. Děkujeme.
0: I vám.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
3: A vezmeme ještě tady někoho do třetice. Dobré ráno, tak jaké je vaše příjmení?
2: Jo,
3: tak jo.
2: To bylo ale nejkratší, tyjo, to by opravdu neobstal.
3: Dokonalý. Tak díky za vaše, chci se říct hlasovky, ale díky za vaše příspěvky live. LP Lost On You, další muzika, tu stihneme do 8 a pak David přihodí další zprávy. Tak dobré ráno, šampioni.

0: začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. elplasthk.cz.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo!
4: domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
5: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Viany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny elektřiny a plynu na burze vystoupaly na nejvyšší úroveň za několik let. Důvodem je především válka na Blízkém východě a obavy z omezení dodávek energií. Zdražení se postupně promítne také do účtů českých odběratelů. Podle expertů si mohou některé domácnosti ročně připlatit několik tisíc korun. Maso sportovních koní z Irska, které nemělo být určeno k jídlu, mohlo skončit v evropských potravinách. Koně během kariéry dostávali léky a hormony, kvůli kterým jejich maso nesmělo být použito k výrobě potravin. Obchodníci jim ale podle policie falšovali pasy a upravovali čipy, aby je mohli prodat na jatka. Při razích ve 4 evropských zemích policisté zkontrolovali přes 1000 koní a zadrželi 3 lidi. Část expertů a šéfů technologických firem volá po zpomalení vývoje umělé inteligence. Varují, že současné tempo může předběhnout možnosti, jak AI bezpečně kontrolovat. Americký prezident Donald Trump ale zpomalování odmítá a chce především udržet náskok USA před Čínou. Podobně reaguje i Peking, podle kterého by se vývoj umělé inteligence neměl brzdit. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Velkou úpu čeká velká proměna. Pod Portážkami začalo bourání, které uvolní místo novému apartmánovému komplexu. 6 budov nabídne celkem 159 apartmánů. Ceny začínají zhruba na 10 milionech korun. Projekt za přibližně 800 milionů korun má být hotový do konce roku 2029. No v noci zase teploty klesly na 7 až 11 stupňů, ale přes den paráda. Čekáme 20 až 25 stupňů Celsia. Na východě Čech a z oblačné oblohy se postupně stane příjemná polojasná.
4: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
7: Jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
8: Čau, čau, čau.
9: Krásný úterní ráno.
10: Snídaně šampionů.
8: Jsme rádi, že tu jste s námi i 3 minuty po 8. Krásné ráno všem.
9: Za chviličku budeme pátrat po uprchlících, ale ne po lidech, protože po českých ulicích se procházelo zvíře, který byste opravdu čekali spíš v zoo, než jen tak někde na ulici.
8: Tak nechoďte daleko od rádia. Dua Lipa, Love Again, hezké ráno.
11: Hit

0: jsme...
1: Představte si, že si jdete ráno jen tak koupit třeba rohlíky někam do obchodu a jdete kolem kontejneru a tam na vás kouká metrový ještěr. Já vám říkám, že mě by houklo okamžitě, jo. Více bojím hadů, ale obecně tyhle ty zvěři, to se bojím. Tohle se stalo ve Frýdku Místku, kde jednomu chovateli utekl varan a vyrazil si tam prostě na procházku ulicema a pak se to řešilo s policií, nějaký odchytli, dobrý. Nicméně mě zajímá, jaký divný zvíře, a není to právě pes nebo kočka, ale nějaký neobvyklý, třeba uteklo vám...
0: Já nevím, počítej se do toho ovce a kozy.
1: Jo, klidně.
0: No, tak to, když jsem byl menší, no, tak to nám uteklo a honili jsme to po vsi s babičkou, no. Co vy?
2: My jsme měli na chodbě minulý týden potkana, ale to sem asi nepatří.
1: Není váš teda, jo? Ten vám neutek, ten přišel na
2: opak. Ani souseda, doufám.
0: No tak tím pádem, když ho nemá nikdo v baráku, by se to dalo považovat za exotický zvíře.
1: Ale Laďka je vysoko, protože nám vyprávěla tady kolegyně, že její kamarád se utekl pštros a doběhl až ke KFC v Bohumíně. Takže...
0: No takhle, jestli ho odchytli dřív ty lidi z KFCčka, tak pštrosa už nikdo neviděl, jo? Hele, a místní si údajně ten den pochvalovali skvělou netradiční chuť. Pštrosí vred.
1: Tak jestli tohle někdo z vás přebije, pojďte nám napsat 777 937 777, co divného vám uteklo.
0: No a tak vlastně, já nevím, tak teďka na tom Slezsku, takže ty jsi říkala ve Frýdku Místku jako ještěr, teďka teda Bohumín, tam teda jako utíkají pštrosy, tak já nevím, tak tam tak ty zvířata tam jsou na volno, no, ale to je divočina prostě.
1: Divočina.
0: Tak dejte nám vědět, co nejdivnějšího vám kdy uteklo, jaký zvíře, počítá se do toho klidně i manžel, jo. Hlasovku na WhatsApp 777 937 777, nebo nám to sem pěkněte klasicky SMS-kou. Vrátíme se k tomu, teď Mandolína na Hit Rádiu, hezky.

0: na 9 přesně, přejeme hezké ráno.
1: Ve Frýdku Místku utekl nějakýmu majiteli asi tak metrovej varan a producíroval se tam ulicema. A nás zajímalo, co kdy divnýho uteklo vám.
0: My jsme se tady tak mezi sebou bavili, co uteklo nám a vlastně jako trapný, jo. Já jsem říkal, že nám utekly tehda ovce a kozy a jako to je něco proti tomu, co jste nám psali vy. Bavíte nás, těch zpráv od vás přišlo milion, tak píše třeba Petra. Tak mě ne, ale z Vole u Prahy. Tam z Malé Zoo často běhal po vesnici lev i puma. To chceš prostě jít v trenclích na zahrádku a vidět takovou kočičku.
1: To by mě asi překvapilo hodně, no.
0: Trencle by byly špinavý. Pojďme dál.
1: Ahoj šampioni, kolegyni utekla lama z farmičky, která je přímo u sídliště v Ústí. Takže se lama procházela mezi paneláky a lidi psali na Facebook, že si nejsou jistý, kolik toho vypili a jestli vidí dobře.
0: Geniální.
1: Lama.
0: Tak Kamila, dobré ránko. Mně kdysi utekla achatina obrovská, v závorce africký šnek. Ráno jsem šla po stopách na zdech. Zlikvidoval mi jako pubertěčce všechny vylepené plakáty. To mi přijde vlastně spojení, že ti uteče šnek. Poměrně bizarní, ale našla ho. Mělo to dobrý konec.
1: Pak ty slizký stopy, no fuj. Sousedům nad námi utekli cvrčci, kterými krmili ještěrky, které chovali. Cvrkali ve stoupačkách ještě asi půl roku. Hlavně v noci. Bůh ví, co tam žrali. Asi izolaci. No tak to je taky skvělý.
0: A vlastně díky tomu teďka víme, jakou má takový cvrček, jak mu vydrží baterky. Jo? Že teda cvrček vydrží cvrkat půl roku. Pojďme dál. Hlasovka od Lucie.
2: Tak, ahoj radio. Tak já jako malý dítě jsem měla na starost dvoumetrovou krajtu. Nebo hrozniše. Jedno z toho a říkala jsem si, jo, tak dobrý, byly mi asi 4, já ji tahala za ocas, měla jsem ji udržet na trávě, jenomže má Lucie, ta si šla hrát a krajta se zamotala do motoru. Vůbec nevím, jak ji dostali ven, nějakým způsobem ji ven dostali, ale už jsem ji nikdy na starost nedostala. Takže utekl mi velký, ale velký hot.
1: Tak krajta v motoru, to pak nechceš najít, podle mě teda.
0: Přijde taky hezký spojení, že taháš hada za ocas, když to je vlastně jeden dlouhý ocas, dalo by se říct. Pojďme taky na hlasovku od Lenky.
3: Ahoj, prosím tě, já jsem měla exopřítele, který choval takový ty exotický pavouky a pořídil si takovýho toho obrovskýho stromovýho. Ten má rozpětí jako těch chapadel, ne, jako asi třeba 40 cm, jo. A on mu utek. Takže jsem byla přilepená celou dobu na stropě, visela jsem na stropě, než on ho odchytí, protože to byl masakr. Nakonec se v paneláku proplet až k nějaký stařence o dvě patra níž a ta volala teda policajty, že má velkou tarantuli, takže pak jsme ho teda našli, jo. Ale můžu vám říct, že já jsem tam ani třeba nespala u toho přítele, protože já jsem měla takový strach, že na mě jako někde to, já bych se doma po to, takže tak zdravím všechny, mějte se, čau.
1: Mě strašně mrzí, že jsou děti ve škole, protože jsme se dozvěděli, že teda pavouci nemají nožičky, ale chapadla.
0: Já se chtěl říct, že rozpětí chapadel, říkám si pavouk. Hele, takhle, dáme písničku a pak si dáme hodinu bižule, jo? Může bejt, a ještě píše Nika, dobré ráno, sousedům utekl muflon k nám na terasu, jak velký je to zvíře, si uvědomíte, až když opravdu je to face to face. Pojďme hrát, Linkin Park, The Emptiness Machine, hezké ráno zítra.

0: Kolegyně, tohle je Hit Radio. Chvíli před půl devátou, The Emptiness Machine. Krásné ráno. My jsme se tady bavili o tom, jaké zvíře jste kde naháněli, nebo co jste kde našli. A ještě bych se k tomu vrátil, přišla skvělá zpráva. Ahojky, vyhazovala jsem odpad a v popelnici byl exotický pavouk. Strašně jsem se lekla a utíkala pro kamaráda. Ten přišel a zjistil, že je to pouze svlečené torzo z pavouka. Upozorňuji, že jsem se bála i toho svlečeného kabátu. Tak já ti teda nevím, ale byl bych radši asi, kdyby tam byl ten pavouk uschlej, protože on se jenom odložil a pobíhá někde jako jinde, jo. Děkujeme za vaše všechny zprávy. Za chvíli další hity Lady Gaga, Paparazzi a taky David předá jeho ranní update. Tak hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
4: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
5: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
4: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
3: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. Aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Tvoje stará už ti nevyhovuje.
8: Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
7: Jasně.
8: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
11: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
12: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
13: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční guláš obraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky.
14: Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulos.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
18: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
19: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Hradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
20: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
19: www.napos.cz.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Královéhradecku v Třebechovicích pod Orebem v ulici Na Stavě. Se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. No a v Chebu na náměstí Prokopa Holého blokuje provoz nehoda dvou osobních aut, projedete s opatrností.
1: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Minutu po půl deváté, je čas na Davida a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Tokiu jsou k vidění originální rekvizity ze světa Star Wars. Nejcennější je světelný meč Dartha Vadera, který se před rokem prodal za zhruba 75 milionů korun. V listopadu zamíří společně s desítkami dalších světelných mečů a stovkami rekvizit do aukce. Alexandr Ovečkin se znovu veřejně postavil za stranu Vladimíra Putina. Hvězdný hokejista se objevil v předvolebním videu jednotného Ruska po boku dalších známých osobností. Ovečkin se přitom podporou Putina netají už řadu let. Donald Trump během pětního aktu k 11. září několikrát působil, jako by usínal. Záběry se rychle rozšířily po internetu a prezident si vysloužil přezdívku Sleepy Don. Bílý dům ale tvrdí, že Trump nespal a pouze se zavřenýma očima naslouchal.
3: No, Don Trumpieri.
0: Jo, nespal. Hele, dobrý, Trump jako fajn, ale spíš pojďme se pobavit o tom, že ty nás teďka opouštíš na měsíc, vyrážíš na svatební cestu, Davide, a budeš nám chybět.
3: Bez dvou dnů rovný měsíc tady nebudu.
0: No, jen se pochlup, jak dlouho jede to. Ještě řekně, co to stálo. Takže Japonsko, tak moc ti to závidíme. Pošli nám nějakou fotku nebo třeba hlasovku bys nám mohl poslat, jo? Když se budeš nudit náhodou.
3: Dobře.
0: Myslím si, že v Japonsku se ale asi nenudíš, ne?
4: Hlavně si nemyslím, že my budeme to jako první, na co on bude myslet, že jo, každý den.
3: Ale třeba jo, třeba si na vás někdy vzpomenu.
0: Já si myslím, že si vzpomene, no. že si na nás vzpomene. Že ti budeme chybět, Davide. No tak jo, tak si to moc uží. Pozdravuj Evu a těšíme se za měsíc.
4: Těšíme se. Díky.
0: No a my pokračujeme. No, tak budeme se snažit dělat nějaký humor bez Davida, no. To bude těžký, ale to bude těžký. No, hezké ráno, zítra, Adia.

0: Bieber, Belong Together, 8 minut, po půl deváté s vámi Michal a Jasmin.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: I dneska jste si v naší nový soutěži Dopak to zvoní mohli vyhrát nějaký peníze. Dneska konkrétně 7 000 korun a přesně to se stalo a povedlo se to Zdeňce.
0: Pojďme si to připomenout.
2: Teď. 30 sekund připomínáme.
0: 30 sekund startovalo. Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
3: Je to tady, je to paní Zdeňka.
2: Už je to paní rychle, ježišmarja.
0: No tak bomba.
3: To bylo pár sekund.
2: Zdeňko.
3: Viděla nás z okna, já ji předávám.
0: Dobré ráno, ano, Zdeňko.
3: Dobré ráno.
0: Tak vy jste na nás číhala. Vy jste na nás tam číhala.
3: Ano.
2: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
3: Ano, přesně tak.
0: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7 000 korun.
3: Jupi.
2: Moc gratulujeme.
3: Děkuju.
0: Takovou radost měla Zdeňka. Radost z peněz můžete mít i vy a už zítra, hned zítra v 7 hodin 10 minut. Vracíme se zpátky na 5 000 korun, což je ta startovní pozice. Pokud někdo neotevře, tak připomínáme, že přihodíme vždycky tisícovku navíc, proto dneska tam bylo 1007.
2: Abyste mohli být vybráni, tak musíte být zaregistrováni na webu hitradio.cz. Každý den soutěžíme v 7.10 až do 25. září a poslední den soutěže.
0: Jeden z vás, kdo bude registrovaný, vyhraje 50 000 korun. A když to dobře půjde, tak přijedeme my dva. Takže 40. Registrace na webu hitradio.cz. 30.
1: Další vrachy ti vezeme zase zítra.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
5: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Trenírkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
8: No to není možný.
6: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
9: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
10: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
13: Tomas Arsov v Tetě?
12: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
13: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
12: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
14: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell z Top Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny Topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na Topcentrum.cz.
16: www.topcentrum.cz.
17: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
18: Chcete
8: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
16: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
18: Vinylovou? A bude sama hrát?
16: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
19: Experto Family. Od V podlahy.
20: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
21: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. Zhubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
20: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
22: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
23: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Min, trofu si říct, že ty tomu sportu rozumíš trošku víc než já. I když teda, ať se úplně neschazuju, tak já mám teda radši hokej a hokej mě teda baví moc.
1: No to mě taky.
0: Moc.
1: Letos má být podle všeho ještě našlapanější než dřív ta extraliga, protože se do Česka vrací velký jména, mistři světa i hráči se zkušenostma vlastně z NHL. Podle všeho má být největší pozornost na

0: vás, komu fandíte.
1: Jste neuvěřitelná. No, kdo se mnou půjde na Spartičku, co? Někdo se hlásí, klidně napište, zajdeme. Jinak, ať fandíte komukoliv, tak si k tomu můžete pustit novýho Pokáče, který přesně pro tuhle výjimečnou sportovní událost složil song.
2: Jsme všichni jeden tým, když máme jiný dres, a kvůli emocím se to někdy může plést.
1: Tohle je Pokáč, jmenuje se to Jdeme na hokej.
0: A tak pojďme na hokej, pojďme si to dát.
1: Tak pojďme na hokej, takže hokejová extraliga startuje a startuje i nejnovější Pokáč tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.
3: Jdeme.

0: se Sigmou a Palomou Fates jsme dojeli do cíle, posloucháte úterní snídaní šampionů. A ta už teď opravdu končí, protože bude 9, budou nás střídat naši skvělí kolegové, tak je parádní muzika, hned po 9. Coldplay, Britney Spears nebo Offenbach.
1: Díky, že jste byli s náma, připomínáme, že od zítřka jsme vlastně bez Davida.
0: Bude tady s náma Filip Lejček, no a také připomínáme, že vy, kdo s námi hrajete hru Kdo pak to zvoní, takže zítra v 7.10 někomu z vás, možná právě vám, povezeme 5000 korun, detaily a registrace na webu hitradio.cz.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak mějte úspěšný úterý, parto.
1: A zítra od čestí, ahoj.
0: Jsme tady, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme hlášené hned 3 nehody od vás, tak začneme na Svitavsku. Tady v Poličce v Tyršově ulici narazila dodávka do dopravního značení. S opatrností je místo nehody průjezdné. Také v Pardubicích na kruhovém objezdu v Průmyslové ulici narazilo osobní auto tady do svodidel. Počítejte s omezením, zdržení by mělo být minimální. No a ještě na Královéhradecku se šetří nehoda v Třebechovicích pod Orebem. V ulici na Stavě se srazila 2 osobní auta. Počítejte tady také s nějakým omezením. To je prozatím vše. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Ráno káva a k ní hořčík, C-čko nebo D-čko. Doplňky stravy už bere přes 80% Čechů a hořčík dokonce předběhl vitamin C. Nejčastěji mi lidé bojují s únavou, posilují imunitu nebo se snaží pečovat o své zdraví. Odborníci ale varují, více neznamená lépe. Třeba hořčík s vápníkem nebo železem nebo vápník se železem je lepší neužívat současně. No a teď Pardubice, kraj dokončil rekonstrukci rodinných domů pro dětské centrum Veská. V novém zázemí najdou útočiště děti vyžadující okamžitou pomoc.
1: Při úpravách jsme mysleli především na to, aby domy co nejlépe odpovídaly potřebám dětí. Chtěli jsme vytvořit bezpečné a klidné zázemí s dostatkem soukromí, kde budou mít děti prostor pro svůj každodenní život a individuální podporu. Celkové náklady na koupy a rekonstrukci těchto domů dosáhly bezmála 40 milionů korun. Pardubický kraj však na projekt využil také prostředky z Národního plánu obnovy.
0: Řekl tady na Černé hoře náměstek hejtmana Pavel Števka. Proměna zázemí v dětském centru Veská navazuje na dlouhodobou snahu kraje vytvářet pro děti prostředí, které se blíží běžnému rodinnému životu. Čekání končí, hokejová extraliga startuje a největším favoritem jsou mistrovské Pardubice. Na paty má šlapat posílená Sparta a tradičně nebezpečný Třinec. Velká pozornost se bude točit kolem Romana Červenky, který patří k hlavním favoritům na krále produkty. No a dole, podle bookmakerů, čeká největší boj o záchranu Olomouc.
2: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: V východních Čechách máme oblačno, ale jinak to potom dáme s jasnou až polojasnou oblohou a s teplotami mezi 20 až 24 stupni Celsia.
3: Hit Radio Černá Hora.
4: Je tady 9, to znamená výměnu stráží, začíná úterní dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. Zdraví Jana Šumurdová, no a víte, co je strašně fajn? Když se vyhrabete z nemoci. Uvědomíte si, jak je strašně fajn práce a spousty povinností, když je můžete dělat bez bolesti hlavy, smrkání, kašlání a tak dále. Lidi, já jsem zdravá, plná sil, takže jdeme na to.

rádiu Černá Hora. No a jak jsem nakousla na začátku 9. při otvíračce této hodiny, tak ano, marodila jsem, a to společně i s dcerkou, a společně jsme se teda válali na gauči. Dcera projížděla, co si pustíme, a vymyslela Superstar, kterou si vlastně pustíte i na Vojo každý, že jo. No a když tím tak jako projížděla, tak říká: je, mami, tady je rok 2011, tam bys měla být. Ano, v roce 2011 jsem byla v Superstar a musím říct, že jako nespomínám na to úplně nejlíp. Tak, takhle to asi nějak jako tenkrát znělo v Incheba aréně. Sice jsem se probojovala až do přímého přenosu, kde mi diváci posílají hlasy, ale já byla tak neskutečný trdlo. Hrozně jsem se styděla mluvit. Ano, já jsem se styděla mluvit. Taky mi tam dali, prosím vás, s proměnutím, tak dementní otázku, jakože můj partner je pro mě koníčkem, jo, ať to prostě vysvětlím, jo. To byla ze strany televize fakt podpásovka. No nic, co vám chci ale říct, jo, že bych si zpětně vzkázala tolik věcí, bože můj. No, lidi, co byste vzkázali několik let sami sobě zpátky? Třeba víc si věřit, nebo tohle nedělej. Na 601-292-464 mi pošlete vzkazy pro vás samotné. Třeba tím zjistíte, jak jste se posunuli dál, a to je vlastně dobře. Tak, to je Jana Karasová.

0: Zas na Hitrádiu Černá Hora, zas je tady, zas 9 hodin 24 minut. A já už mám tady první zprávy, vzkazy, které píšete sami sobě, ale té vaší mladší verzi, o několik let. Jo, píše Lenka, měla jsi jít na školu. Mirek, měl jsi jí vzít za ženu? No pane, jo, to mi normálně připomíná song od Činasky, každý ráno, určitě budete znát z našeho éteru. No a co dál byste vzkázali vašemu mladšímu já? Pište nebo posílejte hlasovky na 601-292-464.
1: WhatsApp Hitrádia Černá Hora 601-292-464.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Jsem hrdina, jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a

0: od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
3: Není to jen fest, je to Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Op, Michal Hruza, opět Hradeček a Factorial Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS Ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
6: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
7: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
8: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
6: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Pohodové úterní dopoledne s Hitrádiem Černá Hora. Začátkem dnešní hodiny jsem mluvila o tom, jak jsem se koukala s dcerou na Superstar. Pustili jsme pochopitelně i díly se mnou z roku 2011. Byla to teda trága. A sama sobě bych poslala prostě strašně moc vzkazů, kterým bych se snad teda řídila, no. Jako třeba vyber lepší písničku, zlepší vyjadřování a tak dále. No a udělala jsem na základě toho s vámi téma, co byste vzkázali své mladší verzi. No a na náš WhatsApp napsala taky Kristýna. Dáme si nejdřív atmosféru, tak. Napsala Kristýna. Měla by sis více věřit, mohla jsem dneska hrát třeba vrcholově tenis. To jo. Píše taky Vašek. Nebrat si svou ex za manželku, dneska jsem se mohl mít mnohem lépe. Aha, dobře. Pavel. Přestaň machrovat a ne kuř, vole. Tak jo, taky dobrý. Já jenom čtu vaše vzkazy, jo, prosím vás. Takže co se pustí do éteru, za to nemůžu. Taky píše Terka. Víc si užívej života a chlapů, chybějící zkušenosti mi to dost vrátili. Ty jo, tak jako lidi, já musím říct, že to chtělo asi taky nutnou dávku teda odvahy si vzkázat. To, co jste napsali, jo. Já vám teda za vaše vzkazy moc děkuju a taky si jich velmi vážím. No a za to pro vás posílám teďkom Činasky a jejich drobnou paralelu. Jsme Hitrádio Černá Hora.

0: Tady je Trádio Černá Hora, Jana Šimurdová k tomu, devátá nám tak nějak jako pomaličku končí, my ale ještě stihneme z muziky několik hitů, zazní třeba Benson Boone, Alex Hepburn nebo taky Kamrat, no a pak už tady máme desátou, budeme probírat babičky a já se vás teď zeptám, co myslíte, že by taková babička roku měla mít? Je to třeba, nevím, šátek kolem hlavy, velké kulaté brýle, šedé vlasy, umět číst pohádky. Zamyslete se, klidně mi to i napište, jak si babičku roku představujete vy, protože o tom právě bude řeč v té desáté. Tady na Hit Radio Černá Hora.
1: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
3: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
4: Boutique salon Professional Treatment.
3: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů, nejmodernější

0: Anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
0: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
1: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
2: Vidra chytil zlatou rybku.
3: Pušť mě, splním ti tři přání.
2: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
3: Hapex.
2: Pergolu s konstrukční hranou.
3: Hapex.
2: Střechu.
3: Hapex.
2: A co kvalitní palubky?
3: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
2: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
3: Terasová prkna z exotiky a sibiřského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby, pergoly a garáže.
2: www.hapex.cz.
4: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
5: Gap. Individual style for every generation.

0: 1. září, Dny Merien, Fotorum Hradec, prostě lepší nákupy.
1: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
0: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
7: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
0: www.napos.cz.
8: Trenírkarna.cz.
9: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
10: No to není možný.
8: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
11: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
12: Rádio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. V Pardubicích v Poděbradské ulici u Globusu se srazila dvě osobní auta. Místo je tady s opatrností plynule průjezdné. Také připomínám nehodu, co jste nám hlásili, a to na Svitavsku v Poličce v Tyršově ulici, kde narazila dodávka do dopravního značení s opatrností. Místem taky projedete. No a ještě v Pardubicích zpátky na kruhovém objezdu v Průmyslové ulici se narazilo osobní auto do svodidel. Tady počítejte také s omezením. Zdržet byste se ale měli minimálně. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
10: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
11: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. No, už se topí. V Trutnově ČEZ Teplárenská spustila dodávky tepla, protože průměrné venkovní teploty klesly pod stanovenou hranici. Podle pravidel se topí ve chvíli, kdy je průměrná teplota pod 13 stupňů dva dny po sobě. To třeba Dvůr Králové nad Labem si ještě počká. Českých jablek bude letos žalostně málo. Jarní mrazy, sucho a kroupy udělali své. Úroda jablek má spadnout o skoro 60% a hrušek o polovinu. Ovocnáři čekají druhou nejhorší sklizeně za posledních 100 let. Ceny v obchodech by to výrazně ale zvednout nemělo. Většinu ovoce stejně dovážíme. Hradecká zásahová jednotka slaví velký úspěch. Na mistrovství České republiky zásahových jednotek nenašla přemožitele a vybojovala první místo. O výsledku rozhodla hlavně sehranost, zkušenosti a také schopnost zvládnout náročné úkoly pod velkým tlakem. Velké překvapení ve Spartě. Obránce Aaron Irving po třech sezónách v Praze končí. Klub s ním dál nepočítá, chce dát větší prostor mladým bekům. Irving přitom předloni nasázal 21 gólů a vytvořil extraligový rekord mezi obránci.
12: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
11: No, jde to trošku stuha nahoru, ty teploty ve Vrchlabí zatím 13 stupňů, v Žamberku a v Náchodě 12. Odpolední maxima čekáme mezi 20 až 24 stupně Celsia. No a postupně jasno až polojasno.
13: Už nám začíná přituhovat a mrznou nám jazyky v pusách.
11: No, by to úplně stuhlo.
10: Hit Radio Černá Hora.
0: Úterní dopoledne v plném proudu, rozjíždíme 10. S vámi Jana Šimurdová a už za okamžik taky Miraj a jejich hit Volám.

Rehab, Ina a Saš, pro vás Féteru, Hitrária, Černá Hora. No a v Dobružce volili babičku roku, jo? Tou se stala 86-letá paní Hana Procházková. No a když byste si měli představit, co taková babička roku vlastně obnáší, nebo takhle, já jsem se vás ptala, jak vy si představujete, že by měla babička roku vypadat. Napsal mi Lukáš. Babička roku 2026 by měla mít hlavně už klidný důchod, hodně času, pevné nervy a trpělivost, protože tohle vše dřívější babičky měly. Já jsem Lukášovi napsala, že s ním teda jako naprosto souhlasím, hlavně od těch babiček, že jo, se člověk učí té trpělivosti a tady těch všech moudrých věcí. No ale tak pojďme si teda říct, co obnáší ty disciplíny, jo, co se týče babičky roku. Takže, disciplíny v soutěži babička roku jsou rozhovor s moderátorem, scénka z pohádky a nějaká volná disciplína. Tak to už potom je asi na každé té babičce, co si zvolí, že jo. Paní Hana je teda vítězka té babičky roku a byla v tom evidentně nejlepší. Já ale musím vyzdvihnout i to, prostě jak vypadá, jo. Já ji tady vidím na fotce a ona je na pohled strašně fajn. Má moc milý úsměv a to, myslím, dělá takovou tu babičku, tou hodnou, kouzelnou babičkou. Takže co si z toho vzít, jo? Paní Haně teda gratulujeme. No a pokud chceme vynikat, tak si z toho vemte, lidi, úsměv. Jo? Úsměv.

0: Na Hit Radio Černá Hora dohrál Nico Santos, no a kdo nás teď ladíte třeba v autě, tak hlavně teda šťastnou cestu lidi, a pokud byste měli nějaké info z cest, co by se mohlo hodit i ostatním, tak budeme samozřejmě moc rádi, když nám to dáte vědět na 800 1 10 100. Díky moc, to je naše dopravní linka Hit Radio Černá Hora. No a aby vám ta cesta šla plynulej, tak za chviličku tady máte třeba Taylor Swift nebo Macklemore.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Tak točíme.
3: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
2: Stop!
3: Co?
2: Showroom na kuchyně.
3: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
2: Berem, díky.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
4: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. Xpeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. Xpeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
3: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz.
4: www.topcentrum.cz.
0: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
6: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
7: Půjčte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
6: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
7: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
6: A dětem přidáme helmu zdarma.
7: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
6: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Aza Nábytek. Výrobce čalouněných posterí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. Aza Nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si

0: Macklemore, Ray Dalton, to je dva v jednom na Hitrádiu Černá Hora, no a několik tisíc do kapsy hned ráno, to je zase.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dneska bylo ve hře po dvou předchozích neúspěšných pokusech 7 tisíc korun a o to líp pro Zdeňku.
2: Teď.
3: 30 sekund připomínáme.
4: 30 sekund startovalo. Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
5: Je to tady, je to paní Zdeňka.
3: Už
5: je
3: takhle rychle, ježišmarja.
4: No tak bomba.
5: To bylo pár sekund.
3: Zdeňko.
5: Viděla nás z okna, já ji předávám.
4: Dobré ráno, ano, Zdeňko.
5: Dobré ráno.
4: Tak vy jste na nás číhala.
3: Ano. Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
5: Ano, přesně tak.
4: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7 tisíc korun.
5: Jupi.
3: Moc gratulujeme.
5: Děkuju moc.
0: No, každá kočka ví, že když číhá, tak se pak má dobře. To znamená, že dobře se má teď i Zdeňka, když číhala. A zítra ráno je teda ve hře 5 000 korun. Kdo z vás si vyhraje, to se ještě uvidí. Hlavně buďte v 7 hodin a 10 minut připravení. Nemusíte být jako ani oblečení, ale jenom prostě buďte za tím oknem a vyhlížejte. Peníze za to, že vstanete, máte pouze od Hitrádia Černá Hora, a na konci září máte s námi někdo dokonce 50 000 korun. To by mě zajímalo, kdyby se to stalo teda někomu z vás a byli jste v práci a zvonili vám v ty práci, jestli byste to tam s těmi kolegy třeba slavili. Jo? Zkrátka, před námi je ještě mnoho dní, kdy vám budeme rozdávat každé všední ráno peníze a více info a hlavně registrace do soutěže najdete na hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: na Hitrádiu Černá Hora, s vámi Jana Šumurdová, dohrála Kateřina Marie Tichá. No a už za krátkou chvíli dáme něco, co vás určitě probere. Robin Schulz, Erika Sirola, no a dáme taky novinku od Alexe Vorana. Tak co, je to dobrý? Chytne vás to jako Ordinary? Za chvilku to tady máte na Hitrádiu Černá Hora.
1: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
2: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
3: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
2: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
1: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz
4: trenirkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
7: No to není možný.
6: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
8: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční guláš obraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky.
14: Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulose.
15: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Vyšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
16: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
15: Bělohradská sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
17: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
18: Vinylovou? A bude sama hrát?
17: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
19: Experto Family. Od V podlahy.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
8: Tomas Arsov v Tetě?
2: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
8: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
2: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.

0: od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Vidra chytil zlatou rybku.
3: Pusť mě, splním ti tři přání.
2: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
3: Hapex.
2: Pergolu s konstrukční hranou.
3: Hapex.
2: Střechu.
3: Hapex.
2: A co kvalitní palubky?
3: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
2: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
3: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
2: www.hapex.cz.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme od vás hlasovku.
1: Chtěla bych nahlásit policejní hlídku ve Velkých Svatoňovicích. Jezděte opatrně, nohu z plynu. Ahoj.
0: Ahoj a díky moc, taky šťastnou cestu. Dále nám hlásíte nehody, a to v Hradci Králové na Pražské třídě směrem z centra. Tady vyšetřuje policie nehodu osobního auta s chodcem. Počítejte tady s omezením provozu. A také nehoda na Trutnovsku na silnici třetí třídy u Hajnice směrem od Výšinky. Tady havarovalo nákladní auto, blokuje jeden jízdní pruh, tak pozor na to taky. Šťastnou cestu, klidnou cestu a pokud o něčem víte, tak vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
3: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
7: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
10: 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Dítě je ve chvíli ve školce a už zase rýma kašel nebo bolavé ucho. No u předškoláku je klidně až 10 viroz za rok běžných. Lékaři ale radí rýmu nepodceňovat. Pomáhá proplach nosu, dostatek tekutin a správná péče. Taky kapky na ucpaný nos, ale jen krátkodobě. Pokud rýma trvá týdny, dítě špatně slyší, chrápe a nebo má opakovaně záněty uší, je čas vyrazit na ORL. V Holicích se nový kruháč jen tak nepostaví. Stavba se posune až na příští rok. Silničáři totiž pod křižovatkou narazili na staré sklepy z historické zástavby. Nejdřív je musí pořádně prozkoumat, takže provizorní kruhový objezd z plastových dílů zůstane v centru ještě nějaký čas. Prodáváte nebezpečný výrobek. Policie vám nově může na 2 týdny zavřít obchod. Vláda podpořila návrh, který má zasáhnout proti provozovnám nabízejícím výrobky vážně ohrožující zdraví a nebo život. V některých případech by policie mohla obchod zavřít dokonce ještě před odborným posouzením. Na legendárního golmana vzpomíná Baník i West Ham. Luděk Mikloško zemřel ve 64 letech po těžké nemoci. Fotbalista Tomáš Souček uctí legendu před pohárovým zápasem s Fulhamem tak, že přinese na stadion dres Luďka Mikloška. Český záložník označil bývalého brankáře za nejlepšího golmana v historii kladivářů a vzpomíná na něj jako na skvělého člověka. Podobně mluví i Petr Čech.
11: Luděk Mikloško je brankář, který otevřel dveře nám všem ostatním, který po něm přišli potom do Premier League díky svým výkonům. Když jsem přišel do Anglie, tak mě samozřejmě hodně pomohlo o té mentalitě a o té lize co nejvíc vědět, takže to samozřejmě bylo i pro mě strašně důležitý.
10: V Ostravě vzniklo pietní místo a oba kluby jako památku uctí také přímo na stadionu minutou ticha a černými páskami.
12: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
10: Modrá obloha a 16 stupňů, situace v Trutnově, ale vlastně taky na Seči nebo v Přelouči. No zkrátka sluníčko si to tady ve východních Čechách převzalo a do večera bude jasno až polojasno. Teploty do 24.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: Hola, hola, obědová pauza volá. A pak by to chtělo taky šlofička, povídat nemobítku, na lusknutí prstu se prochrupnout ve vlastní postýlce. Zastavit čas a všechno, pak zase vrátit do toho koloběhu. Bože lidi, to bychom byli všichni tak spokojení, klidní, odpočatí. Takže ať už děláte cokoliv, tak tady posílám muziku, která spánek sice nenahradí, ale udělá lepší náladu.

Posloucháte úterní dopolední drive na Hitrádiu Černá Hora. Já jsem Jana Šimordová. No a máme tady další stát, kde zrušili změnu času. Uměli byste si představit, že se nekoná ta změna času na letní a na zimní, třeba kdyby teďkom, že jo, nás to čeká 24. října, tak se čas nezměnil na ten zimní, ale vše by zůstalo tak, jak je. Tak jako možná by byl lepší dotaz teda teď na jaře, kdy se hodina naopak ubírá. Přidávat hodinu spánku milujeme téměř všichni, ale i tak spousty z nás to může rozhodit, taky je dřív tma a tak dále, že jo. V Britské Kolumbii teda udělali zásadní změnu, a to, že teda nedávno zrušili tu změnu toho času a zůstávají už teda teďkom pořád při tom letním. No vidíte, tady u nás se o tom hodně diskutuje a ještě asi bude, ale fakt si jen jako představte, že by to bylo zrušené, jo? Jste pro, nebo už jste si na to prostě tak zvykli, že to měnit nebo rušit teda nechcete? Já se teď ale na tu hoďku víc jako docela těším.

0: 11 hodin 25 minut. S vámi je dopolední drive na Hit Rádiu Černá Hora. A jak už určitě zmínila i Hanka Poskočilová ve zprávách, od zítra nám startuje Extraliga v hokeji. Pojede se hnedka z Ostra. Dva naši největší rivalové, Hradecký Mountfield a Pardubické Dynamo. Na zimáku v Hradci Králové. Celé to začne od 18. večerní, takže to budou zas emoce. Na ledu a u někoho i doma.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
4: Boty koupíš online? Telku koupíš online? Chlebíčky koupíš online? No tak moment, chlebíčky koupíš taky online. Vyber si na www.uzeniny.cz a vyřeš narosky v práci, tradiční rodinnou oslavu a nebo jen svoje chutě. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz. www.uzeniny.cz.
5: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
11: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční gulášobraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky.
12: Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulose.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
15: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
16: Plus krkonošská příroda.
15: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
16: A volný vstup do lázeňského wellness.
15: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
16: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
17: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Tempersity, zdravíme z Éteru Hit Rádia Černá Hora. No a v zoo ve Dvoře Králové se nedávno vylíhly krajty, které jednou zvládnou pozřít třeba takového divočáka. Jako moc hezký, no. Připomnělo mi to příběh, teda nechci vás teď nějak záměrně děsit, jo, ale připomnělo mi to příběh, který jsem slyšela před několika lety, kdy jedné majitelce utekl škrtič z terárka a údajně ho našla v posteli ráno vedle sebe. Had potom přestal přijímat potravu, tak s ním zašla k veterináři, no a ten potom, co mu popsala, jaký had utekl, tak jak ho našla, tak jí sdělil, že se had připravoval pozdřít svou majitelku. Tak nejdřív si ji změřil, že jo, to je logický, takhle já u toho nebyla, jo. Jak moc je to reálné, že by takto had to měl a změřil si vás, že jo, tak to netuším. Každopádně my hezky v bezpečí za sklem můžeme kouknout právě na takové hady i v zoo, Dvůr Králové nad Labem. Třeba v sobotu podle předpovědi počasí má být hezky, tak vemte děti a udělejte si výlet. To je takový tip od Hit Rádia Černá Hora, který tady máte, no a k tomu ještě přidávám muziku.

Alvaro Soler. Posloucháte Hitrádio Černá Hora. Opět nám to uteklo, vážení. 11 hodin 44 minut. To znamená, že za chvíli uvolním místo pro další drive. Čekají nás srdcovky, tak si je hlavně moc užijte. Určitě budu ráda, když s námi nadále zůstanete. No a velký dík ode mě vám patří i za to, že jste byli s Hitrádiem Černá Hora taky během celého mého dopoledního driveu, což také potvrzují vaše reakce. Já se toho strašně moc vážím. No a už teď pro vás připravuju témata na zítra. Mějte se krásně a užívejte dnešní den.

0: rádiu. Zlepši si náladu. Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
2: Akce. Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
1: www.napos.cz.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka v sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Nula.
12: Asi jo.
11: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
12: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
11: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
15: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
16: Rekutech. Peníze včas,
17: když se tam rád vracíš.
14: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
18: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
19: Už ve středu 16. září hraje Dynamo. V prvním kole nového extraligového ročníku bude pardubická Enteria Arena hostit východočeské derby. Zápasu s Mountfieldem HK bude předcházet speciální program, který začíná už v 17.45 na viděnou v Hakitaunu.
2: Tak točíme.
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
2: Stop!
5: Co?
2: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
2: Berem, díky.
12: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz.
2: Hašpl.cz.
6: Hitradio Černá Hora.

0: silnice, jak se vám jezdí v těchto chvílích. Největší komplikace hlásí Praha, tady jsou problémy na pražském okruhu už od sjezdu z D1, platí to pro oba směry, popojíždět budete minimálně půl hodiny. Pokud míříte do Brna, tady se před Brnem tvoří kratší kolony, zdržení by kvůli dopravnímu omezení mělo být minimální, kolem 10 minut, kolony by měly narůstat pak později v odpoledních hodinách. No a už v Bráku tady došlo k menší komplikaci, tady se připravte na 5 minut v aktuální koloně, ale postupně by se měla rozjíždět. Vaše dopravní info nám volejte dál a přejeme šťastnou cestu.
1: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové. Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
2: Franto, co pak všechno se dá sušit?
3: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
2: A tvůj bůček?
3: Ten už nestihneš.
4: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
9: Rádia.cz Hit Radio.
0: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Podzimní část kampaně Uklidme svět vypukne už tento víkend. Každoročně ji pořádá Český svaz ochránců přírody. Do terénu vyrazí přes 12 000 dobrovolníků po celé zemi. Zapojí se také školy, organizace nebo firmy. Koordinátorka akce Veronika Zítková-Andrlová.
10: Čeká nás téměř 180 úklidových akcí v přírodě, lesích, parcích i v okolí měst. Velká část úklidů se letos uskuteční v Praze a Středočeském kraji.
0: Zapojit se může každý, detaily najdeme na webu uklidmesvět.cz. Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje na radnici v Nymburce. Podle deníku N jsou policisté v kanceláři starosty Tomáše Macha. Úředníci zatím zůstávají na pracovišti. Provoz na letišti v sicilské Katánii zůstává i dnes omezen kvůli sopečnému popelu z Etny. Odlety a přílety jsou zastaveny zatím do 14:30 odpoledne. Dnešní omezení se dotklo i letu z Prahy do Katánie, který byl plánován na 9:30. Teď je předběžně odložen na poledne. No a zápas Karlovy Vary Třinec dnes otevře novou sezonu hokejové extraligy. Vary v přípravě odehrály 6 zápasů, z nichž 5 vyhrály. Zápas začne v 18 hodin a zbývající duely prvního kola jsou na programu zítra.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Dnešní odpoledne zůstane většinou jasné, polojasné, nízká oblačnost, která se objevovala na některých místech v dopoledních hodinách, se rozpouští. Maximální teploty 19 až 24 stupňů.

Je to tady pravé poledne, nám začínají srdcovky na Hitrádiu a já začnu SMS-kou, co mi sem přišla před chvilkou na WhatsApp Hitrádia. Ahoj Jirko, konečně bude 12 hodin, vzali jsme si s kolegyňkou oběd do krabičky a dáme si ho v práci, protože se těšíme, co si nám dnes vybral za srdcovky. Zdraví Terka. Tak Terko, děkuju strašně moc za tuhle zprávu, to je jako nádhera, to je úplně symfonie pro moje uši. Doufám, že i vy to máte úplně stejně, že se těšíte taky na dnešní srdcovky a máte se na co těšit, protože Nickelback, Maggie Riley, Boytronic, Verona, Savage Garden, takhle pohromadě, to je prostě nejlepší půl hodina v českém éteru. To jsou srdcovky. Tak tady je máte, Savage Garden.

0: si je pletli s Rockset. Tohle jsou Savage Garden na Hit Radio. The Animal Song. Srdcovka s číslem 1. Tady u nás na Hit Radio. A konkrétně rok 1999.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: My se přehoupneme do roku 2011. Dáme si taky českou srdcovku. Duo Verona v té době vydalo nádhernou baladu Ztracená bloudím. No, ztráty. Hele, na rovinu. Teď jako rodiče předpokládám, že dost peníte, když vaše děti přijdou domů s tím, že něco ztratili. Cokoliv, nevím, klíči od bytu, bundu, mikinu a tak podobně. Ale přiznejme si, že my jsme byli úplně stejný. Tak pojďme dneska zazpomínat na to, na co, co vy jste tenkrát jako děti nebo pubertáci ztratili a vaši rodiče z toho byli úplně nepříčetní. Já zkuste tak jako zapátrat v hlavě, vybavit si něco a napsat mi to na 777-937-777. A my si dáme českou srdcovku. Rok 2011, Verona, Ztracená bloudím.

0: Special je tenhle hit. Srdcovka od Boytronic. Send me an angel. Chviličku před čtvrt na jednu odpoledne.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: No, odpoledne, v poledne, jak chceme. Důležité je, že je to ten čas, kdy posloucháte Hit Radio. Dneska jsem se vás ptal, co jste kdy ztratili a jestli jste za to dostali od rodičů taky jako jednu výchovnou. Tak mám tady zprávu třeba od Pavly. Ahoj Jirko, já jsem jednou v osmdesátkách, to mi bylo 12, se svou kamarádkou šla na rybník na loďky a tak jsme pádlovali až na konec rybníka, kde byla samozřejmě bažina, takže jsme tam uvízli, když jsme se postavili, že se odpíchneme, tak jsme se převrhli

životě, kdy jsem něco ztratila. Hezký den, Pája. Tak világoš je nádherný slovo, to jako oceňuju. Miloš tady píše, na začátku 5. třídy jsem ztratil klíče při cestě do školy a na konci osmičky mě zastavila paní, že mě konečně vidí znovu, že mi kdysi vypadly klíče ze školní tašky a taky dala do ředitelny dané základní školy. Opravdu tam pořád byly. Taky dobrý příběh. Hele, takhle na rovinu, ty ztracený klíče, to je velmi častá věc. Jo, za nás i teď naše děti je budou ztrácet. Nevím, kolik to stálo tenkrát, ale teď je to teda hrozná raketa. Vyměnit všechny ty zámky. No, co vy? 777-937-777. Za co jste dostali világoš vy? Vzpomínáme dneska na ztracené věci a já zároveň lovím i ztracené hity. Tenhle hit se ztratil někdy začátkem 90. let a my jsme ho dnes našli. Maggie Riley na Hit Radio, srdcovka s číslem 4.

0: SMS-kou o tebe, která píše: ahoj, děkuji za dnešní téma v srdcovkách. Uvědomila jsem si, že jsem byla stejná jako moje děti a ještě horší je, že jsem stejná jako moji rodiče. Taky dávám dětem za ztracené věci világoš, přitom je to hloupost. No, tak pojďme nad tím popřemýšlet, každý občas někdy něco ztratí, no. A pak jsou taky chvíle, kdy se každý občas někdy sám ztratí. Tak doufám, že se najdete a doufám, že taky najdete váš mobilní telefon, abyste mi mohli napsat na 777-937-777, jaký hit jste ztratili v paměti a ty jste si na něj vzpomněli a chtěli byste ho dneska slyšet na Hitrádiu. Srdcovka na přání za chvilku.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
3: Nevydařené rande, trapné ticho, rychlé sbohem a pocit nic moc? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru zabírá 100% a chmury jsou ty tam. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
4: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
5: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Oš, Michal Hruza, opět Hradeček a Factorial Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
8: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
9: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší, všude přitom.
13: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
16: Pepo, vstávej.
17: Nemusím.
16: Pepo, už je 8, vstávej.
17: Nemusím.
16: Je pátek, Pepo.
17: Nemusím.
16: Musíš už jít.
17: Nemusím.
18: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
19: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
20: Butik salon Professional Treatment.
19: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů, nejmodernější

0: anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
0: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictvíperfect.cz.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Mirai, i přesto všechno tady u nás na Hit Radio ve 12 hodin 32 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A pojďme na srdcovku, na vaše přání. Posíláte si vaše požadavky na 777-937-777. Přišla mi taky hlasovka.
3: Jiřičku, zahraj mi Green Day.
0: Takovýhle chrapláku jsem dlouho neslyšel. No tak tomu vyhovím, to je jasný. Pojďme si udělat dneska taky takový malej punkový večírek. A to i chviličku po půl jedné, pravé poledne. Co? Proč ne? Proč ne? Ať ten život stojí za to. Dáme si rok 1994 a pokud jste náhodou někdy v pubertě měli třeba obarvený vlasy, jste trošku punkový období, tak na něj pojďte zavzpomínat, protože tohle je přesně pro vás. Tady jsou legendární Green Day rok 94 a...

0: Imagine Dragons a Sharks, tedy žraloci, to už je taky taková naše srdcovka. S vámi Jirka Pelnář, vy posloucháte Hit Radio. Dneska jsme si v srdcovkách dali mimo jiné Veronu Boytronic, taky Maggie Riley, dámu, která právě dnes 15. září slaví jubilejní kulaté narozeniny se šťastnou sedmičkou na začátku. Já věřím, že by byla ráda, kdyby věděla, že jsme jí hráli na Hit Radio právě v den jejich narozenin a zrovna v našich srdcovkách, tedy v pořadu, kde hrajeme hity, co nás v našich životech nejvíc chytli u srdce. Další budou zítra, opět v pravé poledne, no a my pokračujeme dál. Ve 13 hodin nejnovější zprávy, do té doby budete ve skvělé společnosti Taylor Swift, Alan Walker, taky Huntrix.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
5: No to není možný.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
6: Tak točíme.
7: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
6: Stop!
7: Co?
6: Showroom na kuchyně.
7: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
6: Berem, díky.
8: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
9: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
10: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
13: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
14: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
15: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
14: Je,
15: ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
13: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
16: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
18: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
17: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
18: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
17: A dětem přidáme helmu zdarma.
18: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
17: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
2: navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
5: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
19: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
20: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
21: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Dámy, nemáte zač. Taylor Swift na Hitrádiu a pánové, pokud jste se na to taky trošičku jako vrtěli, tak buďte v pohodě, nejste sami, dělá to spousta chlapů ve světě. Jak se teď jezdí, tak to vám řekneme, jsou před námi aktuální zprávy a začínáme dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, trasa Chrudim-Slatiněny, tam bourala dvě osobní auta, dá se ale projet. Stejně jako v Litomyšli na Smetanově náměstí, taky dvě auta v sobě. A podobná situace taky na výjezdu ze Skutče směr Předhradí, kde je nehoda osobního auta s nákladním. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si

0: Aku řetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
1: Lásko.

0: stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.

0: správ přeje Lucie Daňková. Pár týdnů před začátkem topné sezony ceny energií dál rostou. Plyn i elektřina na burzách prudce zdražily. To se odrazí i v našich peněženkách. Poté, co na jaře zdražení oznámili E.ON a MND, s koncem prázdnin se k něm přidal také lídr na trhu ČES. Vojenská policie zasahuje na několika místech v Česku. Důvodem je podezření na rozsáhlou trestnou činnost, mimo jiné při zadávání veřejných zakázek. Ústřední vojenské nemocnici v Praze zadržela 3 lidi, jde o bývalé i současné náměstky. Hokejová repre vstoupí do nové sezony ve čtvrtek 5. listopadu zápasem proti Švédsku v pražské O2 aréně. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje seriálu Euro Hockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu, vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem. Teď se podíváme k nám.
1: V Hradci Králové už je na okruhu oficiálně hotová přestavba křižovatky Mileta. Stavba za víc než 630 milionů korun přinesla bezpečnější průchody pro chodce a cyklisty a taky plynulejší provoz. Nové řešení ocení hlavně lidé mířící mezi centrem, nemocnicí, univerzitou a Moravským předměstím.
2: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: Sluneční brýle se budou hodit, do večera jasná až polojasná obloha na východě Čech a teploty 18 až 22 stupňů Celsia.

0: se po obědě zpátky do práce. Můžeme asi trošku závidět Zdeňce, co dneska ráno ve snídani šampionů na Hitrádiu vyhrála 7000 korun za to, že otevřela dveře ve správný čas a vlastně už dneska do práce ani chodit nemusí. Co dneska možná, že si klidně může vzít po zbytek týdne volno. Těch 7000 to tak nějak jako pokryje. Jo, tohle umíme jenom my tady na Hitrádiu. Chtěli byste zítra ráno vyhrát taky? Pojďte na web hitradio.cz, tam se dozvíte veškeré podrobnosti a my si dáme alespoň hity, které nám trošku pomůžou v té pracovní době udržet tempo. Eva Farna, Cody Line a právě teď Walk the Moon.
1: Hitrádio Černá Hora.

mluvčí prezidenta Zemana. Myslím si takhle, že na rovinu za jeho kariéru politiky nebude těžký mu najít soupeře, to o tom žádná, ale spíš se jako říkám, baví vás tyhle zápasy slavných osobností?

kterýmu mimochodem bude v říjnu 76 let. Tak baví vás to? Dejte vědět, co si o tom myslíte na 777-937-777 a klidně mi tam můžete napsat, koho byste jako rádi viděli v tom ringu. Nejenom třeba, že byste se sami proti ní chtěli postavit, ale koho byste chtěli vidět proti sobě, jo, v těchto bizarních zápasech. To mě zajímá. Dejte vědět. 777-937-777. Je odsabit rádia. Si dáme další hity, teď Rudimental a John Newman.

0: si o tom myslíte, tady o těch bizarních zápasech. Spoustu zpráv tady mám na WhatsAppu, třeba tady Tomáš píše, čau, hele, je to bizár, nechápu, proč dostávají tolik mediální pozornosti, kdyby aspoň dostali potla mě, ale oni se tam navzájem plácají jak plácačkama na mouchy, je to trapný. Roman píše, čau Jirko, tyhle zápasy nás a s kamarádama fakt moc baví, samozřejmě, že je nám 20, takže věřím, že to nebude úplně pro starší ročníky, my se u toho ale vždycky neskutečně nasmějeme a upřímně nás kolikrát baví pomalu víc ty tiskovky než samotné zápasy. A kdyby jsem si mohl vybrat jeden zápas v kleci, chtěl bych vidět Turka s Macinkou proti Hřibovi a Bartošovi. Turek s Macinkou proti Hřibovi a Bartošovi. Zajímavá volba. Zajímavá volba. Tady bych si asi udělal popcorn a otevřel bandu.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
3: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
2: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
3: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
2: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
8: Gap. Individual style for every generation.

0: 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraj.
1: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng. Nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
3: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční guláš obraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulos.
4: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
5: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
4: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
5: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
4: A dětem přidáme helmu zdarma.
5: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
4: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
6: Franto, co pak všechno se dá sušit?
7: Ovoce, houby, bylinky i maso.
6: A tvůj bůček?
7: Ten už nestihneš.
8: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
9: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
10: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici. Nebo na mpo-matrace.cz.
11: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
13: Zlepši si náladu.

Emptiness Machine, což v českém překladu znamená stroj na prázdnotu. Po sociálních sítích teď naopak lítá video stroje, co se vyprázdnil. Asi takhle bych to klidně mohl kulantně říci. Mluvím o závodnici náročných fitness závodů. Video z jejího závodu atakuje rekord sledovanosti. Zatímco jí při závodech tuhly svaly, tak jí povolil svěrač. A byly to tady jako velké střevní potíže. Kdyby tohle se někomu z nás stalo, a to se prostě jako opravdu stalo, to video možná už jste ho viděli, pokud ne, tak věřím, že ještě dneska ho někde uvidíte, to video je prostě jako ve výsledku jako cítit i přes displej, jo, bylo to fakt jako velký, takhle to všechno, a teď se omlouvám, že to takhle, ale už je po obědě, tak snad to můžu říct, takhle to tam jako všechno takhle prostě jako po nohou a každý z nás by se prostě jako sebral a okamžitě by utek, že jo, prostě, to je první věc, co bychom udělali. Ona ne. Ona prostě pokračovala dál a dělala angličáky, veslování, výpady s pískem, s pytlem a písku. Dělala úplně všechno. Ten závod dokončila a ten závod vyhrála.

0: ztrácím.
1: Poetika, mám pocit, že tě ztrácím. 13 hodin 3 a 40 minut, posloucháte Hit Radio. S váma taky Jirka Pelnář ve 14 hodin další nejnovější zprávy. Opět vám řekneme, co se kde děje, o co určitě nesmíte přijít. A zároveň tak budeme testovat, jak moc odolní jste vůči podvodům v kyberprostoru. Jo, protože začíná speciální preventivní kampaň, která se jmenuje Nepin Day, což je jako dobrý, je v tom samozřejmě slovíčko pin a dávat, jo, ale Nepin Day, jako super, co všechno ten test nabízí, tak to uslyšíte tedy v nejnovějších zprávách ve 14 hodin a do té doby Damiano David, Purple Disco Machine a taky Kid Leroy v duetu s Justinem Bieberem. Co víc si přát?
2: Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Vidra chytil zlatou rybku.
8: Pusť mě, splním ti tři přání.
7: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
8: Hapex.
7: Pergolu s konstrukční hranou.
8: Hapex.
7: Střechu.
8: Hapex.
7: A co kvalitní palubky?
8: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
7: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
8: Terasová prkna z exotiky a sibiřského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby, pergoly a garáže.
7: www.hapex.cz.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
3: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
4: Rekutech. Peníze včas,
5: když se tam rád vracíš.
2: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
6: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
7: Tomas Arsov v Tetě?
6: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
7: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
6: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
8: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
10: Vinylovou? A bude sama hrát?
9: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
11: Experto Family. Od V podlahy.
12: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
13: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
14: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
13: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
12: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
15: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: na solové dráze poté, co odešel z Måneskin, ale měl by se tam vrátit zpátky, tak se docela těšíme na nějaký jejich nový společný písně. Před námi nejnovější zprávy, Lucie má taky připravené aktuální zprávy a jdeme na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Nehody, co jsme hlásili, jsou snad už dořešený a naštěstí nemáme info o nových. Silničáři blokují levý pruh na D11 u Plotišť směr Praha, opravují tam ploty a závory. No, vaše dopravní info o nehodách i zdrženích můžete volat na 801 1100.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Už ve středu 16. září hraje Dynamo. V prvním kole nového extraligového ročníku bude pardubická Enteria Arena hostit východočeské derby. Zápasu s Mountfieldem HK bude předcházet speciální program, který začíná už v 17.45 na viděnou v Hakitaunu.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez

0: Zajištění a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
1: Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
2: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
6: On air. Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Odolnost vůči podvodům v kyberprostoru si ověříme nově v testu. Je součástí preventivní kampaně Nepindej. Co všechno test nabízí, nastíní za Českou bankovní asociaci Adam Dufek.
9: V kybertestu jsou simulovány podvodné SMS zobrazovací okna k připojení k Wi-Fi sítím, phishingové e-maily, zvukové nahrávky podvodných telefonů a mnohé další, tak aby si je každý uživatel moderních technologií mohl bezpečně vyzkoušet. Testové otázky byly připravovány odborníky na základě reálných případů.
8: Test je dostupný na webu České bankovní asociace a je zcela zdarma. Armáda zítra zahájí průzkum lokality na Šumavě, kde se nacházejí nebezpečné látky. Poté oznámí další postup. České televizi to potvrdil náčelník generálního štábu armády České republiky Miroslav Hlaváč. Rakousko o dalších 6 měsíců prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Podle rakouského ministra vnitra jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Na pravidelné přeshraniční dojíždění by měly mít opatření minimální dopad. A teď ještě pohled k nám.
10: Hradecká zásahová jednotka slaví velký úspěch. Na mistrovství České republiky zásahových jednotek nenašla přemožitele a vybojovala zlato. O výsledku rozhodla hlavně sehranost, taky zkušenosti a schopnost zvládnout náročné úkoly pod velkým tlakem.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
10: Sluníčko vyhnalo teploty ve východních Čechách až na 21 stupňů, třeba v Pardubicích a Vysokém Mýtě. No a jasná až polojasná obloha vydrží až do večera.
12: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
13: Venku místa má sluníčko 20 stupňů a my si přesto stoupneme na tenký led. Jsou 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio a ve 2 odpoledne vždycky si povídáme na rovinu. Dneska tady budu mít další zásadní téma, ke kterému se vy budete moct v klidu bez obalu vyjádřit, a to přes WhatsApp Hit Radio 777 937 777 a dneska to opět bude o řekněme mezilidských vztazích. Můžu trošku nastínit, dámy, nakolik si ceníte vaší práce? A pánové, umíte ocenit práci vaší paní? Vím, na kolik to vyšlo. Podrobnosti za chvíli, jsem zvědav na vaše názory. Teď Amy McDonald.

0: na úterní odpoledne. Jsou 2 hodiny. Ideální čas, jak říkám, jít na tenký led.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Pro dnešní odpoledne tady mám téma od britských vědců. Vědci v Británii spočítali, nakolik vyjde peněz roční práce manželky. Jo? Dneska je den oceň svou manželku a oni to dokázali spočítat. A
1: vědci
0: tvrdí, že to vychází na 4 miliony korun ročně. 4 miliony ročně. Pojďme se nad tím trošku zamyslet, než se pustíme do jednotlivých názorů. Tady úplně jako nejde jenom o mytí nádobí, že jo, nebo skládání věcí do myčky a tak podobně. To je asi jako ta nejlevnější položka, stejně tak jako žehlení. Ale počítá se tady i mentální zátěž. Neustálý běžící procesor v hlavě, který ví, že ve středu je tělocvik, v úterý končí platnost pasu, v lednici dochází hořčice, ve čtvrtek odpoledne je ještě navíc kroužek, do toho musí mít ještě udělaný domácí úkoly a nezapomenout, že ve středu je divadlo, takže musí ráno být ve škole o 30 minut dřív a být hezky oblečený a umytej za ušima. Tohle je manažerská pozice, za kterou se ve firmách platí opravdu 6-ciferné sumy. Ale doma je to prostě máma ví. Dámy, na rovinu. Když se nad tím takhle jako zamyslíte, kdybyste tohle měli dělat jako full-time job, normálně, že byste chodili do práce a tohle všechno byste vlastně museli dělat. Vychází to na kolik? To je 4 miliony děleno 12 je 350 tisíc, něco takového. Asi cca, nevím, takhle jako vrvoka, prostě něco přes 3 kila za měsíc. Je to adekvátní? Co si o tom myslíte? A pánové, dokázali byste ocenit vaši ženu finančně? Dejte vědět. Mají v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu, anebo je ta číslice úplně, ale úplně mimo vesmír. 777 937 777.

0: pláč od skupiny Jelen ve 14 hodin 14 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme docela zajímavé téma, kdy
1: vědci
0: Británii spočítali a ohodnotili práci žen na 4 miliony korun ročně. Jo? Práce našich manželek. Co vy si o tom myslíte? Tak to je samozřejmě otázka, takhle do pranice, koukám na WhatsApp Hitrádia. Hezká zpráva přišla od Elišky, která píše: ahoj, nikdy jsem nad sebou nepřemýšlela jako nad manažerkou nebo ředitelkou, ale když jsem to poslouchala, tak opravdu myslíme na spoustu věcí, organizujeme spoustu věcí a rozhodujeme o spoustě věcí. A navíc jsme připravené pracovat 24/7. Tak věříme, že kdyby tohle byla pracovní pozice někde v korporátu, tak by opravdu ta měsíční výplata mohla být klidně 300-400 tisíc. Takže proč ne? Jasně? Přesně takhle jsem to myslel. Další zpráva, ta je jenom krátká. Myslím, že ty 4 míče jsou bullshit. Dobrý, počítám, dávám to tady, zaškrtávám na druhou stranu. Další, naprosto souhlasím. Na druhou stranu, chlap taky občas něco doma udělá. Tuhle opravil sušičku a obložil schody. Kdyby to někdo počítal, tak to by taky šlo do několika nul. No jasně, kdybychom se jako měli my, chlapi, jako spočítat, kolik bychom ještě měli dostat jako mimo za všechny naše jako práce kolem. Nevím, já bych byl v mínusu, protože já pořád ten obraz už přidělávám roka půl a pořád doma je popředej vozeď. A jsem se střelil do vlastní nohy. No nevadí, pojďme na další vaše zprávy. Hlasovka. Pojďme si dát hlasovku.
2: No ahoj, já si myslím, že to je sporný. Jak na kterou stranu? Záleží na tom, jestli ten chlap tý ženský doma pomáhá, kolik mají dětí ve výchově. Není ženská, která bezdětná, nebo s jedním, ženská, která má 3 děti a je na to úplně sama. To je veliký rozdíl. Takže mají i nemají. Ahoj.
0: Děkuji za zprávu. Ještě Anička píše: krásný odpoledne, Jirko, myslím, že to je nevyčíslitelné a penězi nezaplatitelné. Je to totiž životní cesta. Něco o tom vím už 35 let. No, ale 35 krát 4 míče. Barák na Maledivách.

0: Hit Radio Pink, Raise Your Glass, je 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska jsme měli téma, kdy
1: vědci
0: ve Velké Británii dokázali spočítat, nakolik vlastně by vyšly ženské práce, nebo respektive dokázali ocenit roční práci našich manželek, našich drahých poloviček, které se nám starají o domácnost a také o děti. A vychází to na 4 miliony korun ročně. Kdyby to bylo normálně jako normální práce, jo? Pojďme si zkusit představit ten inzerát na trhu práce. Hledáme někoho, kdo zvládne logistiku, údržbu, catering, krizovou intervenci, pracovní dobu 168 hodin týdně, plat nula a benefity jsou občasné obejmutí. Na to by nikdo normální neklikl. A proto já říkám, že v tomhle případě mají
1: vědci
0: pravdu a opravdu to klidně 4 míče ročně můžou být. Proč ne? Ve výsledku mám to od vás potvrzené, protože když jsem tady spočítal všechny zprávy, tak procentuálně mi to vychází, že zhruba 86% z vás si myslí, že to číslo, ty 4 miliony, jsou vlastně obhajitelné. Že to tak je. Takže dneska to není bullshit, dneska je to pravda.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. Aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
3: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Tak točíme.
8: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
7: Stop!
8: Co?
7: Showroom na kuchyně.
8: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
7: Berem, díky.
9: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
11: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
12: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
13: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční gulášobraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulos.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
16: Tiskne, kopíruje, skenuje.
15: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
16: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
17: Tisknu levně CZ.
18: Náplně hned.
19: A za nábytek. Výrobce čalouněných posterí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
20: Není to jen fest, je to Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Ob, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest, pevnost plná hudby.
21: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
22: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
21: www.napos.cz.
23: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
24: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
25: Hele, ať se tady nepoštěkáme my mezi sebou, tak pojďte nám někdo zavolat, kdo znáte, anebo máte nějaký bizarní příjmení, nebo fakt dlouhý.
26: No, zdravím, to neuhádnete, ten už
25: jak? Jakže?
26: Jebas.
25: Jebas?
9: Jebas.
25: Ježiš, tak to je perfektní.
9: Tak to je v pohodě. Jak ti říkali ve škole?
26: To nemůžu říct do rádia.
9: Rozumíme, můžeme si to domyslet. To je skvělý, ale mi to přijde v pohodě.
25: No, jako je to krátký, znělý, za mě dobrý.
9: My moc děkujeme, zkusíme někoho dalšího, tak mě a ještě křesní jméno, ať se rozloučíme, ať ti neříkáme příjmením.
26: Martin.
9: Tak Martine, zdar jebas. Čau.

Bylo půl třetí odpoledne, před 5 minutama vy posloucháte Hit Radio a to je důkaz, že máte hudební vkus, protože jenom u nás můžete během 10 minut slyšet Robbieho Williamse, Lady Gaga a s nimi YouTube. To je na úterní odpoledne ta nejlepší kombinace, kterou do práce potřebujete. Nebo zavolám. Tak tady je máte, užijte si je. The Sweetest Thing.

0: Lady Gaga a její zatikávadlo Abracadabra, tak kdyby tohle kouzlo fungovalo, tak dneska v tom ideálním světě, tak odpoledne, protože bude krásně, tak vy jako rodiče dokážete se nad hlídání pro svý děti, babičky, dědečkové si je vezmou a vy si taky užijete chvilku sami pro sebe, vyrazíte třeba někam odpoledne po práci ještě do centra, dáte si kafe, dáte si dortík, užijete si tenhle nádherný den, který je jeden z těch posledních prý, minimálně teda pro tento týden. A bude to fungovat, no, tak tohle vám přeju. Cashby se to opravdu dneska stalo realitou a ty prarodiče si našli na svý vnoučátka čas, aby by se si užili chvilku pro sebe. Když jsme u těch prarodičů, tak za chvilku ještě tady dědeček s vnučkou Elton John a Dua Lipa. Krásným duetu a od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a zítra v pravé poledne se slyšíme zase tady na Hit Radio. Tak se smějte.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku štíl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
7: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronald dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firmanazážitky.cz.
11: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Vyšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
12: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
11: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
13: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
14: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
15: Atención!

0: kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte opatrní na trase z Rychnova nad Kněžnou na Náchod. Za Podbřežím tady se srazila dvě osobní auta, takže počítejte se zdržením. A taky tu máme jednu skoro hodinovou kolonu.
1: No, tady Silová, jenom jsem chtěla nahlásit, že mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem to stojí kolona asi 3/4 hodiny zdržení hlásím. V 1:10 jsem byla z Litomyšle a jsem před Cerekvicí, takže katastrofa.
0: Takže pevný nervy, ještě dodám, že mezi Sadskou a Nymburkem za Zvěřínkem tady havarovala dvě osobní auta, i tady si dejte pozor. Šťastnou cestu, opatrně, a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
3: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu.

0: 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Bacha, ať nepřekombinujete potravinové doplňky s vitamíny. Ranní káva, hořčík, C-čko, D-čko, pro spoustu Čechů už běžný rituál. Doplňky stravy užívá přes 80% lidí. Odborníci ale připomínají, že víc tablet nemusí znamenat lepší výsledek. Některé kombinace si totiž můžou konkurovat. Třeba hořčík s vápníkem nebo železem není ideální brát najednou. Hradec Králové postaví na střeše fotbalové arény největší solární elektrárnu ve městě. Ročně by měla vyrobit přes 200 megawatt hodin elektřiny.
4: Fotovoltaiku už postupně instalujeme na městské školy a další městské objekty a aréna je logickým dalším krokem. Má velkou střešní plochu a podle studie by elektrárna mohla mít výkon kolem 230 kW pík. Elektřinu navíc nebudeme využívat přímo v aréně. Chceme ji zapojit do našeho energetického společenství a sdílet i mezi dalšími městskými budovami.
3: Potvrdil Černéhoře náměstek primátorky Lukáš Řádek. Už se topí, a to v Trutnově. ČEZ Teplárenská spustila dodávky tepla, protože průměrné venkovní teploty klesly pod stanovenou hranici. Podle pravidel se topí ve chvíli, kdy je průměrná teplota pod 13 stupňů dva dny po sobě. To třeba Dvůr Králové nad Labem si ještě počká. Ve spartianském táboře vypukla mírná panika. O trenéra fotbalové Sparty Pryského podle dánských médií projevil zájem Mönchengladbach. Kouč Pražanů by mohl být jedním z kandidátů na uvolněné místo kouče bundesligové Borussie. Některá německá média to ale popírají. Pryske se v současné době připravuje se Spartou v Jerevanu na zítřejší utkání prvního kola základní části Evropské ligy proti Araratu Arménie.
5: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
3: Ve východních Čechách si užíváme slunečné odpoledne, zítra už teda vykoukne slunce sporadicky. Mělo by se zatáhnout a čekáme i přehánky a bouřky. Teploty v noci kolem 10 až 12 stupňů a zítra přes den 22 až 27 stupňů Celsia, ale potom se zase ochladí.
2: Hit Radio Černá Hora.
6: Mě to úplně vyděsilo, 27 stupňů zítra.
7: Panebože, to je nějaká hurgáda tady, čověče. Ale je to příjemný docela takhle, jako vlastně se ještě ohřát v září.
6: Je to tak, mimochodem vám všem příjemné úterní odpoledne, my si dali kávu, doufám, že i vy jste příjemně naladěni a můžeme rozjet nekonečný proud zábavy.
7: Ondra Novotný, Petr Ticháček s vámi.

0: Posloucháte úterní odpolední show Petr Ticháček, Ondra Novotný na značkách. Takhle všichni milujeme babičky, naše babičky, ale víte, odkud pochází, nebo víš, odkud pochází babička roku 2026?
1: Doufám, že někde od nás tady.
0: Ano, z východních Čech, z Hradce Králové.
1: Dokonce. Pozor,
0: titul babička roku, mimochodem já jsem vůbec o tady té anketě neměl tušení, získala 86-letá paní Hanka z Hradce. A nevím, jak to máte vy, ale já teda smekám, protože tohle je naprosto jiná liga. Zapomeňte na Miss World a tak dále. Ty disciplíny, to se mně líbí. Zpěv, ukázka ručních prací jako pletení, vyšívání, háčkování, předvedení, a tohle je vrchol pekařského či kuchařského umění, protože víme, jak babičky umějí prostě jako píct, buchty, koláče. Svíčková od babičky, tak to je úplně jako majstrštyk, to je epeserares. A potom byla přehlídka v tradičních lidových krojích.
1: Hezky.
0: Krása.
1: Takhle, já bych tenhle ten titul poslal úplně všem našim babičkám.
0: Ano.
1: Jako myslím si, že jestli nějaká je ta nejlepší, tak je to vždycky ta naše. Samozřejmě, jak říkal, paní Hanka.
0: Paní Hanka, jestli ještě můžu doplnit, tak nevím, jako Hradec Králové, je tady nějaká speciální esence, protože v roce 2019 už tady to celorepublikové finále vyhrála tehdy 91-letá paní Jarmila, taky z Hradce.
1: Taky. A jak je jakoby Miss World, tak je něco jako, že Miss Babička, jestli se jedou třeba nejlepší babičky z celého světa, třeba do Améru, a tam se jako soutěž životu nejlepší?
0: Podle mě nevím, ale zas by to vyhrála ta z východních Čech.
1: Ty, to bychom mohli jako prorazit. Pojďme to vymyslet.
0: Tak jdeme volat babičkám, každopádně my gratulujeme paní Hance z Hradce, pokud poslouchá, máte náš velký obdiv.
1: Velký.
0: A tady jedna popová babička. A teď nevím, kolik šér je, ale podle mě to už bude babička a furt vypadá teda úžasně. Pojďme si jí dát. Jsme Hit Radio Černý.

0: Podle mě největší štěstí je dobrá káva a pekáč buchet od babičky. Vím, jak to vidíš, kámo. My jsme se bavili o tom, že titul Babička roku tento rok získala 86-letá paní Hanka z Hradce. Je to po několikáté, kdy to vyhrála Babička z východních Čech a zasmáli jsme se, kdyby existovala nějaká soutěž jako Babička World.
1: No právě.
0: Že by ty naše holky vlastně vyrazily třeba, já nevím, do Singapuru, kdyby bylo to finále.
2: Tam by přijela ta paní Jarmilka z Rtyně pod Krkonoší, která je zvyklá jezdit na kole po vesnici. Tak co to tady je?
0: No ne v tom kroji, jo, víš? Že by tam byl ten krkonošský kroj, nebo tady východočeský nějaký tradiční. A že by tam ty holky jako předvedly opravdu, já nevím, tu tvarohovou buchtu, ten tradiční koláč. A ty tam koukali.
2: Jakože, počkej, oni by ale koukali a slintali. Tak by ochutnali ty skvělý koláče. No. Ty skvělé polévky, co nám babičky v neděli vyváří. No,
0: ty pozor, ty jsi tady úplně slintal u ty svý knedlíčkový polívky.
2: Jo, moje babička vždycky mi vyvářela skvělou knedlíčkovou polévku. Dal bych si mimochodem.
0: Je to krásný. Takže holky, zdravíme všechny naše posluchačky babičky.
2: Zdravíme. Dokonce počkej, musíme to říct. My víme, že nás i Kuba vlastně jako, řekněme, paní v důchodu poslouchá babičky. Ať už ty naše, anebo prostě ty, které nám třeba píšou na WhatsApp a zdravej nás. My si toho moc vážíme.
0: Tak třeba se někde nějakým velkým finále potkáme. Babička finále, uvidíme. Každopádně, už jsme to jednou říkali, každá babička prostě je s velkým B. OK.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
5: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
6: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
7: Butik salon Professional Treatment.
6: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
7: Kryokůr, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
6: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho speciálního.
7: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictvíperfect.cz.
6: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
9: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
10: Plus krkonošská příroda.
9: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
10: A volný vstup do lázeňského wellness.
9: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
11: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
12: Dneska už jsou lidi líní chodit do krámu. A proč taky? Vždyť ty chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
13: www.uzeniny.cz.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz. We'll be right back.
1: práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny Topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na Topcentrum.cz.
5: www.topcentrum.cz.
17: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon, Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
18: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Ob, Michal Hruza, opět Hradeček a Factorial Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
19: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
20: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí Majland? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo XXL-kuchyně.cz.

0: David Guetta, Terry Swims, Tones and I na Hitrádiu Černá Hora. No a zítra 16. září končí hlasování v prestižní anketě DJ Mag Top 100 DJs. Samotné slavnostní vyhlášení nového krále elektronické hudby a zveřejnění kompletního žebříčku proběhne 6. října a právě na svůj 6. titul, 6. zářez, pomalu, ale jistě útočí 58letý David Guetta. Je neuvěřitelný.
1: To je neuvěřitelný. Já právě koukám, kolik mu je. Za měsíc mu bude 59.
0: No.
1: A koukám schválně, v kolika letech se ve Francii chodí do důchodu. Tak v 62, jo. Takže tady ten David Guetták za 3 roky v důchodu a stále hraje naprostej prim, co se týče elektronické muziky po celém světě. Já to nechápu. Vlastně jsem o tom už mluvil i několikrát v éteru, že to absolutně nechápu, jak je to možné.
0: A teď já vám to všem rozklíču. Jsou tady 4 hlavní pilíře jeho života. Ale žádný alkohol, cigarety ani drogy, prostě že jako hodně zdravě. Radikální úprava jídelníčku. Jo, s přibývajícím věkem si uvědomil, že už nemůže jíst všechno jako ve 20. To znamená, že opravdu, netvrdím, že je to vegan, ale hodně to upravil. Cílený trénink, to znamená 5x týdně maká. Má mladou partnerku a miluje své malé děti. Mimochodem, on má, tuším, že 4letou dceru.
1: No a mám je 4 děti už.
0: A teďkon nula, myslím, že několik měsíců zpátky má další dítě. No, takže kamaráde.
1: No, já chci jenom jako dodat, že to stále nechápu, ale myslím to v naprosto dobrým, jo. Mě ta muzika baví. Ale jak se někdo takhle extrémně dlouho může udržet na vrcholu, moje hlava nepobírá.
0: Tak je to hodně podobný jako Jennifer Lopez. Jo, přiznejme si, že ta ve svým věku prostě je stále šťabajzna, bába, neuvěřitelný. Taky na sobě maka.
1: A tak jo, no.

0: Minutka a bude tady 3:15 s vámi úterní odpolední show na Hitrádiu Černá Hora. Jsem dneska dopoledne na Facebooku zahlíd takový hezký memečko nebo hezkou fotku a bylo tam napsáno, pokud vás už štvou neustálý fotky houbařů s plnýma košema, nebojte, otužilci už se chystají. Chystá se období vlastně, který se trošku týká i tebe, Peťa, ne? Ty jsi totiž nově vášnivým otužilcem, že?
1: Ne úplně nově, já jsem půl roku vynechal, otužoval jsem se a těším se. Takhle, začíná se vždycky v létě, my chodíme do takové příjemné tuňky v Krkonoších, do Klínového potoka. Teď jsem to prasknul, ty tam bude narváno.
0: No a paparazzi tam budou hlavně.
1: No jasný, a snad to jako vydržíme přes ten leden, no prosinec, leden, to je vždycky nejklíčovější.
0: Paparazzi s dlouhýma objektivama tam budou.
1: Tam, no blbý, tam se nedá dostat potom normálně, musíš na sněžnicích nebo na skihelku.
0: A je to teda příjemný, je to takový to, že ti to nastartuje ten den?
1: No jasně, to je prostě tuna dopaminu. Doporučuju, pojď taky někdy přijeď. Ráno v 6.
0: No, tak ne.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
7: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz. Vidra chytil zlatou rybku.
8: Pusť mě, splním ti tři přání.
7: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
8: Hapex.
7: Pergolu s konstrukční hranou.
8: Hapex.
7: Střechu.
8: Hapex.
7: A co kvalitní palubky?
8: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
7: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
8: Terasová prkna z exotiky a sibiřského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby, pergoly a garáže.
7: www.hapex.cz.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už nespadne, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: září Dny Merien. Futurum Hradec. Prostě lepší nákupy.
1: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom.
2: Od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak abyste ho nepromeškali.
3: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
6: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční gulášobraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky.
7: Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulose.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
10: Hit Radio Černá Hora.

0: personál.
1: Posloucháte Hit Radio Černá Hora, za minutu 16. hodina. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor, na Jičínsku mezi Sukurady a Mištěvsí došlo k dopravní nehodě osobního auta s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky. Pozor. No a na Šumpersku v Oskavě srazil kamion chodce. Nehoda je se zraněním a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Opatrně šťastnou cestu. A vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
7: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
8: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
9: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
7: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
10: Značka Parksa.

0: Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například aku řetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
3: 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Zprávy začínáme v Holicích, tam nový kruhový objezd jen tak nebude. Stavba se posouvá až na příští rok. Silničáři pod křižovatkou narazili na staré sklepy z historické zástavby. Nejdřív je musí pořádně prozkoumat, takže provizorní kruháč z plastových dílů zůstane v centru ještě nějaký čas. Až 300 míst pro auta. Hradec Králové zvažuje na sídliště Moravské předměstí družstevní parkovací dům. Víc informací přidává primátorka Pavlína Springerová.
4: Moravské předměstí a nejenom Moravské předměstí má dlouhodobě velký problém s parkováním a zároveň nechceme každý volný prostor zabírat dalším povrchovým stáním. Prozíbali jsme tedy přípravu proměny Benešovy třídy a parkování je její součástí. Studie teď prověří, jestli by v ulici Na Potoce mohl fungovat družstevní parkovací dům. Družstevní model je přitom jednou z cest, jak do řešení více zapojit samotné budoucí uživatele a nenechat celou investici jen na městě.
3: A když jsme u těch aut, Škoda spouští prodej nejlevnějšího modelu Epic. Cena začíná na sumě 659 tisíc korun. Auto dojede až 328 kilometrů. Na rychlonabíječce se z 10 na 80% dostane za 23 minut. Elektromobil se vyrábí ve španělské Pamploně. Čekají nás hokejové večery. Začíná nový ročník extraligy. Loňský mistr pardubické Dynamo je podle bookmakerů zase hlavním favoritem. Na celkovou výhru vypsali kurz lehce přes 2. Na záda mu bude dýchat pražská Sparta a tradičně silný Třinec. Na opačném pólu tabulky bookmakeri vidí Olomouc, která je největším adeptem na pád do baráže. No, my se tady těšíme na zítřejší východočeské derby. V 6 večer Pardubice přivítají Hradec Králové.
5: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
3: Sluníčko by mohlo vydržet, ale nevydrží. Zítra už bude oblačno, zataženo, taky čekáme přehánky, místy bouřky, ale zase o trošku vyšší teploty. Dneska maxima kolem 20 a zítra čekáme 22 až 27 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Černá Hora.
6: Jak to Hanka řekla škodolibě, sluníčko by mohlo vydržet, ale nevydrží.
7: Ale slyšel 127 zítra, no. Já tomu nevěřím.
6: No, dneska to byla sedmička, protože dneska jsme rozdali 7000 ráno a za malý okamžik se na to podíváme.
7: Tak jo, já jsem na to už koukal na našem Instagramu a já si k tomu něco řeknu potom, jo?
6: No, dobře.

0: Posloucháte odpolední show na Hitrádiu Černá Hora a dneska ráno to padlo.
1: Dopad to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: 7 000 jsme rozdali 10 minut po 7 hodině, tentokrát si to odnesla pravděpodobně kuchařka Pavlína. My u nás na Instagramu máme z té předávačky video a holky tam normálně, kuchařky, čekali za dveřma, protože měli tušení a viděli kolegy z okna. No a já jsem se úplně zasnil do toho, jak tam, oni tam jsou třeba o 4 od rána, že jo?
3: No.
2: Dělají tam ty vývary, buchtičky se šodo a podobně. A sedmička. Pojď to pustit.
4: Půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
5: koukám,
4: ven.
5: Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom prosím vás chtěla říct, stávala jsem v 5:10, jsem ospalá kvůli tomu, abych vám dala 7 000, tak prosím vás vylečte ven.
4: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12 vteřin.
6: Ne.
5: No, prosím, 7 000, lidi takhle mávám na ulici.
0: No, tak nám to krásně vyšlo a uvidíme, jak to dopadne zítra.
2: Zítra totiž pro vás máme připraveno 5 000 korun a i to je hezký stávání, pojďme si říct, ne? 5 000, ale to vám jako 70 jen tak nikdo nedá, jenom Černá Hora.
0: Taky si myslím, více informací a registrace na hitradio.černahora.cz. Tak hodně štěstí.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Oblíbená svatební píseň Alex Warren Ordinary, teď na Hitrádiu Černá hora. Jsme se o tom bavili, že tohle je hodně populární právě na svatbách, je ten kousek. No taky jsme se bavili o tom, že pomaličku, ale jistě končí svatební sezóna a že ty jsi teda měl letošní jako neskutečný zápřah. Já bych jenom chtěl říct, že slýchám z různých stran, milý Ondřej, že to děláš sakra dobře.
1: Já velice děkuji.
0: Ne, opravdu, takže kdyby náhodou někdo z vás připravoval svatbu a chtěl nejenom svatebního DJ, ale i skvělýho moderátora soutěže, já jsem viděl ten tvůj ansábl, který máš v garáži, ty jsi to vytunil, takže Ondra Novotný, musím ti udělat reklamu.
2: Neříkej to, nebo mi to někdo vykrade.
0: No jo, vlastně, ještě jsem tě říct ulici, ale...
2: A klíče jsou pod rohoškou. Já ti moc děkuju, já chci zároveň říct, že si vážím i toho, že dost často jsem na svatbě, lidi, který mě znají třeba z rádia, a je vlastně hrozně hezký, když ti za tebou ty lidi přijdou při tom svatebním dni, ty novomanželé, a začnou se s tebou bavit o rádiu. Ano. Na jejich dni. Jak to tam v tom rádiu a tohle, víš, je to vlastně hrozně fajn. No.
0: Je to hezký. Já jenom dokončím to promo, protože je to důležitý, abys měl příští léto plno. No řekni si Instagram, počkej, jak to máš na Instači?
2: Instagram ondra.nko, jak slyšíte, tak píšete ondra.nko. Napište, když budete chtít, ale jakoby takhle, ono se dost často říká, já mám plnej diář, ale
0: víš, co pozor, zkusíme,
2: já ho počkej, fakt skoro mám zaplněný na příští léto.
0: A víš, co zkusíme, kdo napíše do půl hodiny, tak má, kolik dáme, 10%?
2: Tak jo, klidně.
0: Dáme 10% slevu na nejlepšího svatebního DJ a moderátora ve východních Čechách. Ondra Novotný.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
4: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
5: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
6: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
5: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
6: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
5: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
8: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
9: Gap. Individual style for every generation.
10: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
13: Tomas Arsov v Tetě?
12: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
13: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
12: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
14: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
17: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Pozhradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
18: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
17: www.napos.cz.
19: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Roberto a John, odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora, Petr Ondra. Dneska je, a to je krásný, den ocenění manželek.
1: Yeah.
0: Den ocenění manželek. My to v žádném případě nebudeme zkazovat, ba naopak, protože chlapi, když si vlastně zamyslíme, kolik rolí musí ta naše manželka jako obstát, tak je to neskutečný. Vem si, hele, ráno nastupuje jako logistický manažer a ředitel dopravy, protože musí dostat děti do škol a do školek. Potom tady je šéf kuchařka, tak to je michelinská hvězda. K tomu si připočtěme pozici finanční ředitelky. Kolikrát je to fajn, že to má spočítaný.
1: Dobře.
0: Potom samozřejmě, já nevím, funkce psychoterapeutky na plný úvazek, animátorka volného času, k tomu samozřejmě noční VIP společnice.
1: Jo.
0: Takže podtrženo, sečteno, kdybychom jako měli těm manželkám vyplatit nějakou reálnou tržní mzdu, tak se skončíme v bankrotu.
1: Asi bych to jako by na ty peníze nepřeváděl, ale vlastně, když se zamyslíš i nad těma drobnostma,
0: no,
1: který my chlapi nesnášíme a naše ženy nám s tím pomáhají, blbý vyžehlení košile. Ty vole, žehlili jste někdy třeba jakoby košily?
0: To mě si nám nekoukej.
1: No právě.
0: Jednou a už ji nemám.
1: Já jsem jí žehlil několikrát a pak jsem to musel doma předat, protože mě to tak vytáčí.
0: A počkej,
1: holky si to dají na to prkno. Hotovo. Co je?
0: Ještě u toho jednou rukou míchají guláš.
1: Nechápu. A to je jako jeden z těch milionů detailů, takže klobrc dolů. Děkujeme.
0: Takže, milé dámy, já si myslím, že to není o penězích, to je o zlaté cihle.
1: Minimálně o dvou bych dal klidně.
0: Přesně tak. Tady další muzika.

0: Los Animals na Hit Rádiu Černá Hora, krásné odpoledne. No a zítra sem k nám do vysílání Hit Rádia Černá Hora dorazí vzácná sportovní návštěva, dorazí tady hráč pardubické basketbalové Bexy Kuba Tuma. A budeme rozdávat stupenky, konkrétně na zápas na 19.9., kdy pardubická Bexa, doufejme, že rozdrtí Brno. No a také máme tady jedny speciální hodinky, že si to bude zajímat. Mm.
1: A budeme se určitě povídat taky o tom historickém momentu, který nastane pro pardubický klub, protože Pardubice budou hrát Ligu mistrů, začínají už v říjnu a potom do Vánoc mají hnedka 1, 2, 3, 4 dalších 5 zápasů. Bude to velice zajímavý podzim pro Pardubice a já se osobně na to povídání velice těším.
0: I z toho titulu, že pardubická Bexa po několika dlouhých letech se dostala do finále minulý rok, že jo, to bylo prostě s tím Nymburkem, to bylo neskutečné.
1: Ani to nepřipomínají pardubickým fanouškům, protože kousek od opravdu historického momentu, ale vlastně s odstupem času se to určitě hodnotí jako obrovský úspěch, i to druhé místo.
0: Takže zítra Kuba Tuma ve vysílání Hit Rádia Černá Hora a zítra to bude o basketu. Hit Rádio.
2: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
3: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
4: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
3: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
2: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
5: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Byšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
11: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
10: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom.
13: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Lásko, jaký bys chtěla auto?
16: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
15: Ale já myslel, jakou barvu.
16: Barvu? Já tak to nevím.
15: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
17: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
18: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
17: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
18: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
17: A dětem přidáme helmu zdarma.
18: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
17: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
19: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
20: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
21: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
22: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
23: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
24: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
25: Pepo, vstávej.
26: Nemusím.
25: Pepo, už je 8, vstávej.
26: Nemusím.
25: Je pátek, Pepo.
26: Nemusím.
25: Musíš už jít.
26: Nemusím.
27: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
28: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
29: Hit Radio Černá Hora.

0: Coldplay Replay na Hitrádiu Černá Hora, přibližovala se 17. hodina. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, buďte opatrní na Chrudimsku mezi Hlinskem a Svratkou, tady bourala dvě osobní auta. A ještě Šumpersko, v Oskavě, tady srazil kamion chodce, nehoda se zraněním, na místě probíhají záchranné práce, takže tady opravdu opatrně. No a vaše dopravní info, volejte na 800 1 10 100.
1: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
2: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
3: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá Kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
6: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
7: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
8: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Nad Prahu v pátek odpoledne proletí akrobatická skupina britského královského letectva Red Arrows. Letouny se nad metropolí objeví po 14. hodině a ve výšce zhruba 300 metrů předvedou průlet s kouřovými efekty. Formace přiletí od severu nad letištěm Václava Havla se seskupí a přes Vltavu zamíří nad centrum města. Dopravu na varšavském hlavním nádraží v neděli večer zkomplikoval zatoulaný los. Ten se procházel v železničním tunelu a v jednu chvíli se uvelebil u kolejí. Zasahující týmy zvíře uspaly a z nádraží odnesly. Dostal v žertu jméno Emil.

0: stejne ako los, ktorý putoval z Polska do Rakúska. Turecko zadržalo nejméně 150 protestujících proti zátahům na LGBT plus komunitu. Informovala o tom agentura Reuters. Turecká vláda policejní razie zdůvodňuje ochranou dětí a rodinných hodnot. A na závěr míříme do světa sportu. Finále fotbalové ligy mistrů se v roce 2029 uskuteční na upraveném stadionu v Barceloně. UEFA zároveň na webu potvrdila, že o rok dříve se vyvrcholení milionářské soutěže bude konat v mnichovské Allianz aréně.
1: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
2: Zítra bude polujasno, oblačno. Koukám, od severozápadu se zatáhne, potom dokonce bude pršet. Teploty od 22 do 25 stupňů, dokonce 27, kamaráde.
3: To tady Hanka, že jo, celý den slibuje, tak já jsem si vydavej, zítra si beru opalovák 50.
4: Hit Radio Černá Hora.
2: Tak tomu se dáme zmrzku a přijdem v kraťákách. 2 minuty po 17. hodině pokračuje odpolední show Petr Ondra a hned z úvodu, tak to je mý mládí. No headway, what is love?
3: Já jsem se úplně zasnil, jak jsem přišel v těch kraťasech a slyším šumění moře. To by bylo krásný.
2: Nedělej mi to, já taky slyším šumění moře. Ale to je šumění tady. Nějaká elektřina tady šumí celou dobu.

0: Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si teď na Hitrádiu Černá Hora? No a vzpomínáte, a už vám to chybělo, ten extraligový klokot, ten kotel. Po několika měsících řádného odpočinku startuje hokejová extraliga. A hele, jako mezi náma, fanouškama, nemohli jsme si přát třaskavější utkání na začátek.
1: Já ti odpovím, mě to chybělo a je vlastně fajn, že to derby mezi Pardubicema a Hradcem je hnedka na začátek. Dynamo, že jo, samozřejmě víme, že

0: Pardubicích od 6 bude.
1: Je to pravda, no a tím to nekončí, protože v pátek do Hradce Králové dorazí České Budějovice, takže kdybyste si chtěli dát další extraligové masíčko, tak v pátek tady v ČPP aréně v Hradci Králové Hradec versus České Budějovice. No a Hit Radio Černá Hora bude u toho, protože my jsme partneři pardubického Dynama i hradeckého Mountfieldu a přejeme obou dvou celkům, ať se jim v letošní sezóně daří.

0: Benson Boone, Beautiful Things. No a jsou Beautiful Things a Beautiful Things. A dneska je den dvojitého cheeseburgeru.
1: Tak to je ale, to je double to je, Beautiful Things.
0: Je to tak, mě teda baví ty mezinárodní různý dny, to je prostě od Bacha po Vlacha. Ale takhle, den dvojitého cheeseburgeru, tak to už chce nějakou pozornost. Takže jestli jste třeba vegetariáni a chtěli by se to porušit, tak kde jindy než dneska?
1: Tak to... To je hodně odvážný. Takhle, já asi nalepím na okýnko jako McDrive samolepku a pojedu to prozkoumat po vysílání.
0: Tak

0: poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
2: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
1: www.napos.cz.
3: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
4: Haspel.cz.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Dneska už jsou lidi líní chodit i do krámu. A proč taky? Vždyť ty chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
8: www.uzeniny.cz.
9: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
10: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční gulášobraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky.
12: Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulose.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
19: Trenýrkarna.cz.
12: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
2: No to není možný.
9: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš.
19: Trenýrkarna.cz.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě.
16: právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
19: Hitradio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Damiano David na Hit Rádiu Černá Hora, odpolední show Petr Ondra a teď pozor. Tohle vás posadí na zadek. Vzpomínáš na Jiřího Ovčáčka?
1: Jo, to je ten bývalý mluvčí pana prezidenta.
0: To je ten, ano, dlouholetý mluvčí Miloše Zemana. Tak představ si, že tady ten Jirka Ovčáček se chystá do ringu. Máme tady další bizarní kleš, máme tady další bizarní boj. Jirka Ovčáček bude bojovat normálně v kleši.
1: Nekecej, sundá si brýle aspoň.
0: Nevím, každopádně předtím asi přečte pár veršů z Bible. Já když jsem to čet, tak normálně se mě zamlžily brýle a to je nemám. Že to bylo neskutečný, že Jirka Ovčáček se k tomuhle nechal přemluvit. Každopádně uvidíme ho v kleši, Clash of the Stars, taková ta bizarní soutěž, že jo? No a já teda upřímně se velmi těším na ten předzápasový trash talk. Já už tam vidím toho hodného Jirku Ovčáčka. On teda byl sem tam jako drsnější, jo, ale nevím, já si nedokážu Jirku představit normálně v ringu.
1: Já taky ne, ale v politice známe, že jako půjdeš sem a dostaneš flákanec a podobně, takže tam jakoby ta průprava může být docela dobrá.
0: Co mě ale vůbec jako překvapilo, aby té bizarnosti nebylo málo, tak máme tady další boje těžké váhy naší novodobé historie, že do kleše dokonce dorazí vězeň Jiří Kajínek. A nebo vzpomínáš, nevím jestli ty, na politického matadora Mirka Sládka?
1: To asi ne.
0: Tak jestli vzpomínáte, a vy spousta určitě z vás vzpomíná, tak dokonce i Mirek Sládek bude bojovat v kleši. A já si říkám, kam tohle až jako zajde.
1: A já si říkám, tak tohle rozhodně nepotřebuji vidět.

0: Posloucháte odpolední show na Hitrádiu Černá Hora a my pomaličku odlétáme, odléváme poslední minuty našeho odpoledního driveu, ale po 18. hodině jako vždy Hitrádio Klasik, ta nejlepší muzika za posledních 30 years.
1: No a bude to zase nabitý. Já vlastně jako nevím, jestli mám vyjmenovávat, nebo nechat jako pod pokličkou, jaké pecičky tam dneska jsou schované.
0: Mně teda se líbí, že to jako opravdu je mix všeho, protože Phil Collins, Annie Lennox, 90-ky, 24-7 bude Lucie Skamenělý dítě. Tohle se vám bude jako vždy líbit. Ano, kolego, nemáš k tomu, co bys víc dodal.
1: Tak jo, tak zase zítra ve 3 odpoledne. Čau.
0: Těšíme se na vás a musíme ještě zdůraznit, zítra přivítáme vzácnou návštěvu z pardubické basketbalové Bexy. Budeme rozdávat vstupenky a k tomu speciální hodinky.
1: A ve 7:10 ráno 5000 korun, nezapomeňte, u někoho z vás.
0: Tak a to už je vše. Čus, užívejte si na Hitrádiu Černá Hora.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou.

0: Pionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
12: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
13: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
14: Rekutech. Peníze včas,
15: když se tam rád vracíš.
12: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
16: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
17: Už ve středu 16. září hraje Dynamo. V prvním kole nového extraligového ročníku bude pardubická Enteria Arena hostit východočeské derby. Zápasu s Mountfieldem HK bude předcházet speciální program, který začíná už v 17.45 na viděnou v Hakitaunu.
18: Tak točíme!
19: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
18: Stop!
19: Co?
18: Showroom na kuchyně.
19: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně. Showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte. V Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
18: Berem. Díky.
11: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Byšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
0: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
11: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřen. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, opatrně na Chrudimsku mezi Hlinskem a Svratkou, tady bourala dvě osobní auta, tak pozor. A potom ještě na trase z Pardubic směrem na Hradec Králové před Opatovicemi, tady bouralo osobní auto s nákladním, místo je průjezdné bez držení, ale i tak si tady dejte majzla. No a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo!
4: domo@elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny Topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na Topcentrum.cz.
8: www.topcentrum.cz.
9: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na českých silnicích zemřelo o prázdninách 100 lidí, což je o 12 více než loni. Počet obětí dopravních nehod se vrátil na úroveň roku 2021. Stoupl také počet kolizí zhruba o 900, bylo jich 15 600. Doplní ředitel služby dopravní policie Michal Hodboď.
13: Nejtragičtější příčiny zůstávají stejné. Tady na prvním místě to byla rychlost, to znamená nepřiměřená rychlost, pak se tam bavíme o nepozornosti a pak tam máme zastoupeno to přejetí do protisměru z nějakého důvodu, ať už nezvládnutí toho stroje, anebo to může být i z důsledku únavy, ale samozřejmě ty detaily se potom těžko zjišťují, když tam dojde k tragické dopravní nehodě.
12: Nejpočetnější skupinou obětí byly o prázdninách motorkáři. Zemřelo jich 32, tedy zhruba třetina z celkového počtu. Slovenští hygienici oznámili nález patrně žíraviny v minerálce Natura z Česka. Obsah láhve měl vysoké pH. Na území naší republiky se podle hygieniku potenciál nebezpečná šarže nevyskytuje. Podle informací výrobce byla dodána pouze na slovenský trh. Rychlíky na lince R10 Praha, Hradec Králové, Trutnov bude od prosince 2028 pravděpodobně provozovat RegioJet. Nahradí stávající České dráhy, které byly druhým účastníkem soutěže. Dnes začala 15-denní lhůta pro odvolání. Hokejová repre vstoupí do nové sezony ve čtvrtek 5. listopadu, a to zápasem proti Švédsku v pražské O2 aréně. Utkání, které bude součástí úvodního turné seriálu Eurohockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu, vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem.
14: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
12: Ráno se objeví ojedinělé mlhy, nejnižší teploty 14 až 9, pak na východě kolem 7 stupňů. No a přes den většinou oblačno, polojasno, odpoledne další přibývání mraku. Přidají se přehánky nebo déšť, lokálně bouřky, ale teploty vysoké 22 až 27 stupňů. Foukat bude postupně severozápadní vítr.
15: Hezký večer, 2 minuty po 6.

Hodině s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě před námi cesta časem a to pomocí těch nejlepších songů z 80., 90. a taky milénia. Na start našeho večera jsou tu ATC.

Walters a Hold On. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. 10 minut po 6. úterý je tady. Ano, pokud jste někdo měli pocit, že už je minimálně čtvrtek, není. Je úterý, prosím vás, jo, ale to nevadí. Dneska se i docela vyčasilo. Co jsem koukala, tak se žene výrazné ochlazení za námi. Tak pokud jste se dneska třeba zapotili, pač jste to slunce nečekali, pojďme si to užít, jo, protože jestli se výrazně ochladí, tak zase budeme vzteklí, že musíme lovit všechny ty svetry a teplý ponožky a tak dále. Takže hele, jo, je hezky a je to samozřejmě naprosto super. Ok? A co víc, ten nejlepší soundtrack, ten máme úplně zadáčo. Právě teď Phil Collins a In the Air Tonight.

Bird. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Čtvrt na sedm, doufám, že máte fajn večer, že už jste ideálně doma. Jo, a takový to, a teď nemusím. To by byla samozřejmě ideální varianta. Pokud to tak není,

0: No a prostě si jenom chvilku užij ty nejlepší songy. Za chvilku skupina Lucie a Skamenělý dítě, taky Alphaville nebo Shania Twain.
1: Tak točíme.
2: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
1: Stop!
2: Co?
1: Showroom na kuchyně.
2: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splnějí vám tu každej sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
1: Berem, díky.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
4: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
4: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
6: Už ve středu 16. září hraje Dynamo. V prvním kole nového extraligového ročníku bude pardubická Enteria Arena hostit východočeské derby. Zápasu s Mountfieldem HK bude předcházet speciální program, který začíná už v 17.45 na viděnou v Hakitaunu.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
8: Zkuste si dát minutku klidu.
9: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
10: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
12: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
13: Tiskne, kopíruje, skenuje.
12: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
13: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete. Tisknu levně
14: CZ. Náplně hned.
15: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
14: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
16: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
14: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
15: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
17: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
18: Tvoje stará už ti nevyhovuje.
19: Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
18: Jasně.
19: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
20: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
1: Haspel.cz. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
21: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Shania Twain v Éteru Hit Rádia. Krásný večer. Mimochodem, dneska je dost důležitý den. Pánové, pozor, pozor, pozor, protože dneska je den oceň svou manželku. Tak jestli jste to dneska ještě neudělali, je čas to napravit, je večer, jo. Protože údajně, tak nějak jako už víme, nakolik by se dala práce takhle ženy v domácnosti ocenit. Britové z webu Interflora to spočítali na skoro 4 miliony korun, což není málo. Kdo z vás má 4 mega jen tak v kapse, že jo? Navíc, kdyby manželky začaly stávkovat, pojďme si říct, že moderní civilizace by skolabovala přibližně do 48 hodin, jo? Protože kdo jiný ví, kde jsou ty náhradní pytlíčky do vysavače, kde jsou ty tablety do myčky a jak se vlastně používá každý přístroj doma. Aha, aha, nejde samozřejmě o takový ty úplně basic věci jako mytí nádobí, jo? To je ta nejlevnější položka. Počítá se tam ale hlavně ta mentální zátěž. Neustále běžící procesor v hlavě, to je takový to, jak máte otevřených jako 20 oken internetu, někde v pozadí hraje nějaká písnička, netušíte, odkud to vychází a do toho se tam načítá video. Tak tohle se děje v ženský hlavě, jo? Takže prosím vás, pokud máte svoji paní doma, oceňte ji. Řekněte jí, jak moc pro vás znamená a pojďte si s ní třeba zatancovat. To by mohlo zabrat, hele. Normálně ji vytáhněte z křesla, řekněte pojď, pojď za to. Mojo a Lady Hear Me Tonight k tomu, tak si to užijte.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me, jste z Hitrádiem. 6:45, doufám, že máte krásný úterý, že si to užíváte. Dneska bylo ještě hezky, už takových dnů asi moc nebude. Ačkoliv i zima bude nadprůměrná, takže hele, nebudeme malovat čerty na zeď, jo? Paž do Mikuláše, je naštěstí ještě daleko. Že Place on Earth, o tom už za chvilku. Belinda Carlisle, taky jsou budou Black Eyed Peas nebo Erasure.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete. Tisknu levně
6: CZ. Náplně hned.
7: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
8: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
7: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
8: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
7: A dětem přidáme helmu zdarma.
8: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
7: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
9: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
10: Zkuste si dát minutku klidu.
11: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
12: Už ve středu 16. září hraje Dynamo. V prvním kole nového extraligového ročníku bude pardubická Enteria Arena hostit východočeské derby. Zápasu s Mountfieldem HK bude předcházet speciální program, který začíná už v 17.45 na viděnou v Hakitaunu.
13: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
14: Plus krkonošská příroda.
13: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
14: A volný vstup do lázeňského wellness.
13: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
15: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
16: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
17: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
18: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
19: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny Top Centrum CZ v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz.
20: www.topcentrum.cz.
21: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
22: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
23: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop.
24: Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete. Tisknu levně
2: CZ. Náplně hned.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Krásný večer, minuta po 7 hodině. Doufám, že si užíváte úterý. My si dáváme dál ty absolutně nejlepší hity. A pozor.
11: No co by nás tak mohlo jako probrat, že jo? Co by tak mohlo trošku rozproudit tu krev v žilách? Eye of the Tiger. To zvládne.

teď v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Máme tady poměrně bizarní záležitost, protože prosím vás, když si dáte Happy Meal, tak to neznamená, že vám to zlepší náladu. Ale to my asi tak nějak jako víme, že jo? Jsou lidi, kteří to neví. Nebo předstírají, že to neví. Jeden chlápek teď prosím vás žaluje McDonald's, a to proto, že si dal Happy Meal a necítil se potom veselější. Ano, ano, to je takový to, proč musíme mít na kelímcích, že jo, s kávou napsáno pozor horké, protože se najdou lidi, kteří si koupí horký kafe a pak se diví, že se opařili, protože jim nedošlo, že to kafe bude horký. Takže teď to vypadá, že na krabičkách s Happy Mealem bude muset být napsáno, tento Happy Meal vám nezlepší náladu. Nebo minimálně, pokud nejste čtyřleté dítě. Takže tady pánovi gratulujem, moc jsem zvědavá, jak tahle kauza dopadne. Co víme, že dopadne skvěle, to jsou naše další hity. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď je tu Janet Jackson, Together Again. Tak jdem na to.

0: Welcome to my life. Simple Plan dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásný večer, 7:45, my si spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Cestujeme časem a musím říct, že na tom je nejlepší to, kolik skvělých songů v té době vzniklo. A spousta z nich má výborný poselství. Jo, už jsme tady měli, že vlastně nebe je tady u nás na zemi. Jo, taky o tom, jak se nesmíte vzdávat. A taky třeba něco, co každá z nás dámy chce občas slyšet.
1: Pro mě se dá pěkná, pěkná, pěkná.
0: Tak kdyby vám to náhodou neřekl ten váš, řekne vám to Janek Ledecký, a to už za chvíli.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím cercat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
5: Plus krkonošská příroda.
4: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
5: A volný vstup do lázeňského wellness.
4: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
6: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
7: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Oš, Michal Hruza, opět Hradeček a Factorial Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest, pevnost plná hudby.
8: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
10: Náplně hned.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: Firma na zážitky.cz.
15: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
16: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
17: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
18: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
19: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
13: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
20: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
13: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
21: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
22: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.

0: že jsem v éteru Hit Rádia, krásný večer a dneska to cinklo.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak, kdo pak to zvoní stále pokračuje. Pokud máte registraci na hitradio.cz, měli byste každé ráno v 7.10 být ready, protože v tu chvíli vždycky naše snídaně šampionů udělá tohle. Pustili zvoneček Péteru a v tu chvíli vy musíte vykouknout ze dveří, z okna, odkudkoliv, abyste našli naší hlídku. A dneska se to podařilo. Paní Zdeňka vyběhla po asi 9 vteřinách. Neskutečná rychlost a díky tomu má 7000 korun. Jsme tak opět na startu. To znamená, že na někoho z vás zregistrovaných zítra čeká 5000. Takže prosím vás, v 7.10 buďte ready. No a pojďme si připomenout, jak to ráno vypadalo.
2: Teď.
3: 30 sekund startovalo. Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
4: Je to tady, je to paní Zdeňka.
0: Už
4: je
0: takhle rychle, ježišmarja.
3: No tak bomba.
4: To bylo pár sekund.
0: Zdeňko.
4: Viděla nás z okna, já ji předávám.
3: Dobré ráno, ano, Zdeňko.
4: Dobré ráno.
3: Tak vy jste na nás číhala.
4: Ano.
0: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
4: Ano, přesně tak.
3: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7000 korun.
4: Jupi.
0: Moc gratulujeme.
4: Děkuju moc.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Fine Young Cannibals Good Thing v éteru Hit Radio. Přeju vám všem krásný úterní večer. Doufám, že pokud třeba ta nálada dneska nebyla úplně dokonalá, což se samozřejmě může stát, jsou i takový dny, to k tomu patří, tak ale doufám, že vám s ním pomáhají tyhle songy. To nejlepší z 80., 90. a milénia. To jsou totiž songy naprosto zásadní. A za chvilku v tom budeme pokračovat, jo. Cyndi Lauper, legenda. Divoký vlasy, fantazie, Mika, jo, a jeho Grace Kelly, on je jinej, ale on to tak chce, dokonce se ho snažili, prosím vás, tehdy změnit. Naštěstí se tomu vzepřel a řekl, ne, ale je to dobře, protože tak, jak je skvělej. No a k tomu třeba tohle. Song, který určitě všichni dobře znáte. Kapela, kterou jste nemohli minout. Činasky a jejich dlouhý kouř už za chvilku do uší, tak si to užijte.
1: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
2: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
1: www.napos.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
5: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
4: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
5: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
4: A dětem přidáme helmu zdarma.
5: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
4: Nejjednodušší cesta nahoru vede přes Happy Sport.
6: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
7: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku
8: plus krkonošská příroda.
7: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
8: A volný vstup do lázeňského wellness.
7: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
9: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
10: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
11: Franto, co pak všechno se dá sušit?
12: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
11: A tvůj bůček?
12: Ten už nestihneš.
13: Sušičky Domov. Na ovoce, bylinky i maso. Domov@elektro.cz.
14: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
15: Tiskne, kopíruje, skenuje.
14: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
15: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
16: Tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Zkuste si dát minutku klidu.
19: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
17: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kracna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
20: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
21: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny Top Centrum CZ v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz.
22: www.topcentrum.cz.
23: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově.

0: Předměřicích. Zkuste si dát minutku klidu. Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Hezký večer, Kateřina Pechová s vámi a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď jsou tu Depeche Mode.

Patrick Swayze, She's Like the Wind. Posloucháte Hit Radio. No a když už jsme teda u takovýhle romantiky, jo, tak já navážu ve stejném duchu, protože prosím vás, je to, asi jste to každá někdy udělali, asi to platí teda hlavně u nás žen, nevím, pánové, klidně se přiznejte, nestyďte se, protože prosím vás, je teď prokázaný, že čichání k přítelově třeba mikině, nebo tričku, nebo partnerově, jo, kusu oblečení, samozřejmě takovýho, co už měl na sobě, to znamená, že z něj cítíte to jeho pyžmo, tak to normálně prokazatelně snižuje stres. To je jako hustý, jo? Takže takový to, že vám kluci krade mikiny, to není proto, že bychom chtěli vám krást mikiny. My to potřebujeme. My to potřebujeme, aby jsme mohli být ta klidná, hodná koťátka, jo? Takže dámy, čichat k mikinám, tričkám v pohodě, jenom prosím vás, vyhněte se ponožkám. Ok, Jamelia a Superstar.

Keep the Faith. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásný úterní večer. Tak co? Zatím dobrý? To jsem ráda, to jsem přesně chtěla slyšet. Doufám teda, že jste říkali ano, samozřejmě. To nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje. Za chvilku třeba tohle. Black Velvet, to je Alana Miles, k tomu taky Gypsy Kings nebo Team, tak buďte s námi.

Tým a držím ti město. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Mimochodem, za chvilku, konkrétně 1. listopadu, bude mít roční výročí naprosto fantastická událost. Možná jste to loni nezachytili, ale právě před rokem dánský ministr zahraničí se potkal se svým egyptským protějškem, takže s egyptským ministrem zahraničí, a daroval mu, prosím vás, naprosto dokonalý dárek. Dal mu totiž Lego set pyramid. Což je úplně skvělý. A hlavně ta fotka, kdy ten egyptský ministr zjistil, co to dostal, jak mu svítí oči, jak se směje, jako něco jako my, kdybychom teď vyhráli třeba 10 mega. Jo, úplně takový to, když jde dítě poprvé ke stromečku, vidíte světýlka a je fakt šťastný. To je naprosto dokonalý. Dospělej chlap a vidíte, jakou radost mu udělá prostě Lego. Jo, neskutečná věc. Já si myslím, že už uběhl rok, tak jenom doufám, že už to tady egyptský ministr má postavený. Tak držíme pěstí. A k tomu jedna Bad Romance.

Gonna Do, Rod Stewart v éteru Hit Rádia. Hezký večer vám všem, blíží se 9. hodina a to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek loučím, mějte se moc, moc krásně, dávejte na sebe pozor, žádné šílenosti, známe se. No a další hity, už za malou chvíli. Dorazí Destiny's Child, jejich Survivor, taky Michal.

0: Aziz Opápené Smoke.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
3: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
4: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
3: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
2: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz

0: tvoje stará už ti nevyhovuje? Pořiď si novou! V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
1: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
2: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
3: Rekutech.
4: Férový šéf.
3: Čisté prostředí.
4: Rekutech.
5: Peníze včas,
6: když se tam rád vracíš.
2: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.

0: práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell z Top Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
2: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
3: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
2: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
1: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
4: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
5: Plus krkonošská příroda.
4: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
5: A volný vstup do lázeňského wellness.
4: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
6: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.

0: sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
2: Jasně.
1: Upravit čelo? Výška, šířka, design?
2: Samozřejmě.
1: Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
3: It's Hozier.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Černá Hora.